obrazu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mý děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Yes,

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých Slavíků. V tomto klubu zatím byli jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý Slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český Slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorií skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slepe z toho zdrudana.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
7: Protože my to budeme vysílat, víte?
6: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
7: Dobré odpoledne.
6: Ano.
7: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
6: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
7: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
6: No, ve čtyři.
7: Ve čtyři, jo, tak to jsou trošku blázni, ale budou už je světlo.
6: Jo, teď chvíli,
7: teď
6: pár týdnů.
7: Světlo,
6: výborně, jo. Takže světlo do vašich životů ideál všem.
7: No, tímhle jsem vstával ve čtyři, takže ano. To vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní, je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového fís policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké?
3: Hm?
2: Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš.
1: Ano, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co jsi hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prostě tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se a tak podobně. Co jsi dělal ty v rámci těch her?
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky. Si
1: dopad? Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometrů.
1: A všechno toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře.
1: Jo.
0: Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Kyzer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
2: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no, to nemá mluvili... kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Moc děkuju. Vám taky, Nastaranou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přijmenu vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Kyzer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídej.
2: Byl.
1: Tak? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No,
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Taky, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme od toho. Pavel Nový naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to?
1: Co to, no, řek, tak to
2: měli bychom to ovíst, co,
1: no,
2: to,
1: ano.
2: Co to je, no?
1: No, je to Čochtar vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tady toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Oh, slečno. Oh. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvit. Jako byste to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne, ne. To ne. Volno mi, volno, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, no, no, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Užíval si a věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměť.
1: Jo,
0: do dneška ti to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si
1: snízal. Já už nebrzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka, televarieté Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900 a pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak helejte ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho.

0: Koupelna. Vana v zemi,
1: jo.
0: Starorůžový obklad.
1: Já to vidím.
0: Aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
1: Tak to tři.
0: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
1: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
0: Jo.
1: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
0: Samý takový pomíjivý věc.
1: No lidi. Právě, no. Zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
0: Jo.
1: Čím dál tím víc.
0: Aha.
1: Člověk přijde domů, dělá stojku.
0: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun.
1: Je.
0: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
1: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
0: To je těžký.
1: No já vím, že
0: to už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, ne. Jo, zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
1: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
0: No, a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
1: No, ty jásali. No.
0: Ale... Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
1: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky.
0: Hezky.
1: Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Úžasní tihle dva, musím říct.
4: Geniální.
3: Ano.
4: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
3: Ano.
4: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
3: Praotec Čech založil čedok. Kam ty si jel poprvé s čedokem?
4: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
3: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
4: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
3: Ano.
4: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený bráchovým trabantem kombi. Tak jsme ho tamtud vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
3: Ano.
4: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
3: A vy tam takhle vyvádíte.
4: Byla hnusná doba.
3: No.
4: Ještě, že to je za náma.
3: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedostýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počúraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
4: ukázka. No? Počuraný Holanděn by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
3: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to už
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já tak jsem si tipnul v obráceně.
1: Vidíš, no.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udarnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel s angažmá, pač jinak mu nikdo neřekneš.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďani.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Pět hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Ministr zahraničí Macinka navrhne odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Služby česko-těšínské charity začaly fungovat na jiných adresách. Sochy mravenců budou zdobit Karvinou. Čeká nás slunečný den s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno, u poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
6: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
5: Charita v Českém Těšíně získala novou budovu pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Do nových prostor v Čáslavské ulici se přestěhovala také sociálně asistenční služba pro rodiny s dětmi. Adresu pak postupně změnili i terénní služby a charitní poradna. Zůstal jeden volný dům, který organizace prodala, říká za Českotěšínskou charitu Michála Horňáková.
7: První ten prostor byl tady prázdný, tady na té Čáslavské, a tohleto zázemí jsme vybrali i z toho důvodu, že je nízkoenergetické, čili zase budeme mít snížené náklady na obě ty služby.
5: V části Česka opět hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Karviná chystá instalaci nových soch. Ocelový mravenci budou stát uprostřed kruhového objezdu, který vede směrem na Český Těšín. Dílo pro město vytvořil umělec Denis Křižánek a časem by po Karviné mohli přibýt další. Mravence zvolilo město úmyslně jako symbol pracovitosti, dodal vedoucí místního hospodářství Tomáš Trampler.
8: Mravenec je odjakživa symbolem systematické a vytrvalé práce a schopnosti jednotlivců fungovat jako celek. Je pracovitý, funguje jako součást týmu, stejně jako spousta lidí v Karviné, kteří mají chuť svou prací měnit okolí. Tyto hodnoty, které jsou našemu městu blízké, jsme proto chtěli symbolicky stvárnit.
0: Počasí.
5: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr bude mírný, severní 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Aktuální provoz na dálnicích a silnicích v Moravskoslezském kraji je teď bez dopravních komplikací. Pokud o nějakých víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Přátelé, začínáme 22. týden roku 2026. Začíná i dnešní pondělní ranní program Českého rozhlasu Ostrava nazvaný Dobré ráno. O to dnešní se až do 9. hodiny budou starat Lenka Blažová a Petr Soukup. Společně s námi mějte příjemný den.

0: Tři minuty jsme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava pobyli s Václavem Neckářem. Správa sportovních zařízení v Havířově chystá pro fotbalisty nové tréninkové hřiště v Prostřední Suché. Pod travnatým povrchem stavaři vybudovali speciální systém, který dokáže sbírat dešťovou vodu. Budeme o tom podrobněji mluvit v reportáži krátce před půl šestou. Teď připomeneme historii, která se týká dnešního data 25. května.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show. Hey, Super Soulers. Happy Sunday. Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou padesátku slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou třicítku má dneska naše hokejová hvězda.
4: Hájek, Kundrátek, dává pasr...
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Přátelé, pokud se v nejbližších chvílích chystáte vyrazit ven za svými povinnostmi, tak si nemusíte vůbec lámat hlavu s nějakým teplejším oblečením, je to na krátký rukáv. Čeká nás totiž krásný den. Aktuální situace v regionu, všude je jasno, co se teplot týče, jsou relativně vysoké. V Karviné teď naměříte 15 stupňů Celsia. Pokud se podíváme do Frenštátu pod Radoštěm, tam je na teploměru údaj 13 stupňů. Jaká je prognóza v Moravsku? V Moravskoslezském regionu bude dnes krásně, většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty až okolo 25 stupňů Celsia, pokud vyrazíte na hory, potkáte se s teplotou okolo 18 stupňů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bývala Luce Bílá, přesný čas 5:22. Fotbalový areál v Havířově prostřední Suché se dočká moderního tréninkového hřiště. Plocha se změnila od základu. Kvůli nekvalitnímu podloží pod trávníkem se třeba propadalo i brankoviště. Stavaři tak museli pořádně do hloubky.
1: Tohle hřiště bylo dost staré, takže ani nevíme, co tam přesně pod tím bylo pořádně. Nějaká suť, tady tyhle věci, a teď to momentálně je připravené na to, aby to bylo prostě plac jak víno.
2: S vedoucím areálu městského fotbalového stadionu Lukášem Palečkem stojíme v rohu rozestavěného hřiště. Zatím trochu vypadá jako pískoviště, ale už brzy se hrací plocha zazelená, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
3: Byl položen drenážní systém, který je pak napojen na záblahový systém, ať zachytáváme dešťovou vodu pro zálivku tetravnaté plochy. Jsou tady nově světla, čili bude to osvětlené tréninkové hřiště a i se střech zdejších přilehlých budov, které jsou v naší správě, svádíme i tu dešťovou vodu.
2: V areálu přibyla i jedna akumulační nádrž, kde se dešťová voda hromadí. Organizace se tak snaží připravit na sucho. Nová světla zase zajistí večerní provoz sportoviště. Trénovat tady budou především fotbalisté městského klubu a děti z přípravky, pokračuje Nazim Afana.
3: Pro dětské skupiny nebo pro ty nejmenší, co se učí hrát fotbal, tak samozřejmě toto je ideální místo. V podstatě my jako správci tohoto areálu pronajímáme nebo můžeme pronajímat tyto plochy kterémukoliv sportovnímu klubu nebo i veřejnosti.
2: První výkop na novém hřišti stihnou fotbalisté ještě letos. Vše ale záleží na tom, jak rychle a hustě poroste trávník. Musí totiž projít testem odolnosti. Stavební práce vyšly organizaci na 23 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Lenka Blažová u mikrofonu, máme pro vás zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě severního spoje v Ostravě. Přípravy tak mohou pokračovat. Výstavbu silničního přivaděče na dálnici má Moravskoslezský kraj v plánu v letech 2027 až 2029. V Hlučíně vzniká nová část centra města. U Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa a chodník. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory a celková rekonstrukce území od autobusového nádraží až k městské poliklinice. Stavební spořitelny uzavřely v prvním čtvrtletí 80 500 nových smluv o stavebním spoření. Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se jejich počet snížil o zhruba 20%. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o spoření byla 860 000 korun, meziročně o 10% více. V letní sezóně čeká na Plavce v Novém Jičíně zrekonstruovaný bazén. Za necelých 110 milionů korun nechalo město vyměnit vanu bazénu, pořídilo nové skluzavky a další mobiliář. Bazén se otevře 1. června. Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí v regionu dnes bude skoro jasné s teplotami od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Práce na inženýrských sítích uzavřeli Husovo náměstí v Moravské Ostravě. Řidiči musí na objízdnou trasu přes ulici Přívozská, a to až do 14. července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvání je k našemu dnešnímu dopolednímu programu, to je to, co vám nabídnu po písních od Lucie a Petra Reska. Mějte pěkné pondělní ráno.

0: Do programu Českého rozhlasu Ostrava vstoupil i Petr Rezek. Máme 5 hodin a 40 minut. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že dopoledne v čase mezi 11. a 12. hodinou vám vždy v pondělí, ve středu a v pátek nabízíme rozhovor s naším hostem. Tím dnes bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a také začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání a o všem se bude mluvit dnes mezi 11. a 12. Našeho hosta přivítá Kateřina Uberová.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Teď kapela Boniem, nahrávka Rivers of Babylon a hned poté telefonát s ostravskými meteorology, abychom se dozvěděli, jak to bude vypadat s počasím v nejbližších 48 hodinách.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme meteorologa Tomáše Ostržlíka. Po telefonu pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Nejdříve, jako vždy, aktuální situace.
2: Tak v jižní části regionu je více oblačnosti, v té severní je jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou od 16 do 12 stupňů a vane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 25. květnový den. Na co se máme připravit?
2: Tak zpočátku zejména v jižní polovině kraje více oblačnosti, ale postupně převládne jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty dnes budou o trochu nižší než včera, většinou do 25 stupňů, na horách kolem 18-19 a vítr ráno slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí přijde v noci a co zítra v úterý?
2: V noci se bude opět vyjasňovat, noční teploty klesnou podobně jako dnes na 15 až 11, v údolích místy v těch horských údolích může být až 9 a vítr slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra opět jasno, skoro jasno a teploty opět vyšší 25 až 28, na horách kolem 22 a vítr opět ráno večer slabý, během na přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: 5:50, to byla kapela Jelen společně se slovenskou zpěvačkou Janovor Kišner. Dnes odpoledne po 13. hodině bude ke slyšení opět pořad Alex a host. Kdo se dnes posadí k mikrofonu?
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na solovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Koaliční rada dnes projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řidiči by dnes měli počítat s větším zdržením na dálnici D1. Na silnicích bude dnes více kamionů. V Paskově a okolních obcích mírně zdražuje Senio taxi. Pondělí s datem 25. května bude slunečné s teplotami do 25 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezké ráno. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu skončilo. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
2: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Dnes bude Českem projíždět víc kamionů než obvykle. Jejich řidiči kvůli německému státnímu svátku nebudou smět přes tuto zemi a budou ji objíždět. I kvůli stavebním pracím na dálnici D1 u Brna by tak řidiči podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením. Jihomoravští policisté jsou připraveni posílit hlídky, popisuje jejich mluvčí Petr Vala.
3: Řidičům doporučujeme, aby sledovali aktuální dopravní zpravodajství a v případě potřeby využili alternativní trasy. Již od začátku stavebních prací spojených s přestavbou křižovatky na dálnici D1 a D2 je na daném úseku patrné zvýšení počtu policejních hlídek. V terénu máme nasazeny také policisty na motocyklech, kteří jsou schopni pružně reagovat na nenadálé situace.
1: Služba Senio taxi v Paskově a okolí zdraží o 10 korun. Nově lidé zaplatí za každou jízdu 30 korun. Může za to zvýšení ceny pohonných hmot. Službu zajišťují obce z dobrovolného svazku Olešná, kam patří kromě Paskova také Žabeň, Svijadnov a Staříč. Baseballové hřiště v Šumperku doplní nová rodinná zóna s pergolou a trampolínou. Projekt vybrali obyvatelé města v hlasování o využití peněz z participativního rozpočtu. Kromě toho podpořili investici do osvětlení atletického oválu a fotbalového hřiště u základní školy Sluneční. Uvedla to mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Pro participativní rozpočet byla i letos vyčleněná částka 1 milion korun. Přičemž maximální podpora jednoho projektu činila 500 tisíc korun, včetně DPH. Realizace obou vítězných projektů je plánována v průběhu roku 2026.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr bude mírný severní 2 až 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravici v Beskydech dnes začíná úplná uzavírka Parmova mostu u tamní Pily. Stavební práce tam potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 6. Pokračuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. května. O program se starají Lenka Blažejová a Petr Soukup. Přejeme příjemný den. Budeme gratulovat všem violám. Právě nositelky tohoto pěkného jména dnes mají svůj svátek. Je to křestní jméno, které pochází z latiny. Je zároveň i názvem oblíbené polní květiny u nás, známé jako fialka. Všem violám hezký sváteční den. Kristýna teď bude zpívat jen pro ně.

0: Cliff Richard a také Český rozhlas Ostrava je 6 hodin 12 minut. Krajinný ráz, zničení přírody anebo pokles cen nemovitostí. Takové připomínky se teď množí na Bruntálsku, a to proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Máme pro vás více podrobností, seznámíme vás s nimi už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pět láhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. Paže před hrudníkem drží pět láhev. S výdechem jdeme dolů do dřepu, paty stále na zemi a zároveň od hrudníku odtláčíme láhev do propnutých loktů. S nádechem se vracíme zpět do stoje a přitahujeme na hruď. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Čeká nás krásný prosluněný den. Nejprve pohled do regionu. Ráno je celkem povedené a slunečné. V Jablunkově teď teplota 12 stupňů Celsia. Západněji, konkrétně v Krnově, je tepleji. Už teď tam naměříte 15,5 stupně. Prognoza na pondělí hovoří o tom, že bude krásně většinou jasno nebo skoro jasno bez deště. Teploty až okolo 25 stupňů v nížinách. Na horách pak v těch vyšších polohách na hřebenech naměříte mezi 16 a 20 stupni a foukat bude mírný severní vítr do 5 metrů za sekundu.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na Bruntálsku přibývá nespokojených hlasů s nově vyznačenými akceleračními zónami pro stavbu větrných elektráren. Tamní obce a města teď kompletují připomínky, které pošlou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé samosprávy už své námitky poslaly a proti větrníkům chtějí bojovat i přímo lidé.
1: To tady nechce. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
2: Dana Repáková bydlí ve Starých Heřminovech. Její dům je na okraji vesnice a větrníky by měla ze všech nejblíž. Tvrdí, že území je taky poddolované a už dříve jí to způsobilo problémy.
1: Mi popraskala přistavěna garáž vodorovně. Ty větrníky jsou 240 metrů vysoké. Tam jsou obrovské vibrace. Mám já jistotu, že můj barák nespadne.
2: V obci žije 212 lidí a 66 z nich podepsalo petici proti výstavbě. Staré Heřminovy chtějí taky poslat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to se chystají i v nedalekém Horním Benešově, vysvětluje tamní nezávislý starosta Pavel Kénik.
3: Město je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovní ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno to vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy.
2: Například na rozvoj cestovního ruchu, ale větrné elektrárny podle odborníků z Ostravské univerzity vliv nemají. Podobné argumenty zaznívají taky z Rýmařova. Podle nezávislého starosty města Luďka Šimka se na Rýmařovsku obávají například změny krajinného rázu.
4: V blízkosti jedné akcelerační zóny máme v plánu vybudovat pozemky pro výstavbu domů. Máme obavy, že pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
2: Vlivu větrných elektráren na ceny nemovitostí se věnoval odborník David Slavata z Vysoké školy báňské ve své studii.
5: Co se týká mě a kolegů, kteří to zpracovávali, tak rozhodně nemůžu říct, že by tam nějaký vliv byl.
2: Proti větrným elektrárnám vystupuje taky město Bruntál nebo obec Dědřichov nad Bystřicí. Moravskoslezský kraj o akceleračních zónách jedná přímo s ministerstvem, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
6: U návrhu akceleračních oblastí považujeme za zásadní respektovat stanoviska dotčených obcí, ochranu krajiny, přírodní hodnoty a návaznost na územně plánovací dokumentaci kraje.
2: Obce i lidé můžou své připomínky posílat do 1. června na Ministerstvo pro místní rozvoj. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Jsou tady krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO, aby vláda o delegaci na červencový summit NATO v Ankaře rozhodla až ve druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Macinka to řekl v neděli v pořadu Poledne s Moravcem. Hlavní silniční tahy Ostravou chce město v části Hulváky překlenout lávkami pro pěší a cyklisty. Stavba dvojice lehkých mostů čeká na stavební povolení, aby mohla začít v dalším roce. Přes lávky se chodci dostanou do lesoparku Benátky a cyklisty napojí na důležité trasy městem. Město Rožnov pod Radhoštěm chce vyřešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích výstavbou parkovacích domů. Podle nezávislého starosty Jana Kučery jsou vytipována dvě místa. Koryčanské paseky a Písečná. Letos město nechá zpracovat studie, které následně projedná s obyvateli obou sídlišť. Už 1. června se otevře modernizované koupaliště v Novém Jičíně. Modernizace přišla na 108 milionů korun. Bazény mají nerezové vany, přibyly dětské atrakce, tobogán a dvě výřivky s celoročním provozem. První den bude pro děti vstup zdarma. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov opravuje fotbalové hřiště. Tréninková plocha se nachází v areálu městského stadionu v prostředí Suché. Pod travnatým povrchem stavební firma vybudovala speciální systém pro udržování dešťové vody. Počasí v regionu bude slunečné, skoro jasné, teploty příjemné 22 až 25 stupňů, na horách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě Svinově je právě ode dneška uzavřený most v ulici Nad Porubkou. Řidiči musí na objízdnou trasu do 21. června. Ta vede po Rudné a Polanecké ulici.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tři minuty jsme teď pobyli v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava i s Věrou Špinarovou. Je 6 hodin 38 minut. Je to místo, kam se lidé chodí odpočinout a pomodlit se a nabrat si čistou pramenitou vodu. Mluvíme o poutním místě Panna Marie ve Skále. Nachází se na území městyse Spálov a více podrobností k tomuto zajímavému místu k této lokaci zjistíte, pokud budete poslouchat náš dnešní dopolední toulavý magazín Křížem krajem. Začínáme 10 minut po hodině 9.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Teď kapela Foreigner a hned poté informace o počasí, telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava přivítáme meteorologa Tomáše Ostržlíka. Po telefonu pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Nejdříve, jako vždy, aktuální situace.
2: Tak v jižní části regionu je více oblačnosti, v té severní je jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou od 16 do 12 stupňů a vane slabý proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí, 25. květnový den. Na co se máme připravit?
2: Tak zpočátku, zejména v jižní polovině kraje více oblačnosti, ale postupně převládne jasná nebo skoro jasná obloha. Teploty dnes budou o trochu nižší než včera, většinou do 25 stupňů, na horách kolem 18-19 a vítr ráno slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí přijde v noci a co zítra v úterý?
2: V noci se bude opět vyjasňovat, noční teploty klesnou podobně jako dnes na 15 až 11, v údolích místy v těch horských údolích může být až 9 a vítr slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra opět jasno, skoro jasno a teploty opět vyšší 25 až 28, na horách kolem 22 a vítr opět ráno večer slabý, během na přechodně mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Děkujeme za to a přejeme pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Zpívala nám Olga Lounová, posloucháte Český rozhlas Ostrava, který teď 10 minut před 7 hodinou raní nabídne pár pozvánek s datem 25. května. V Krnově si dnes lidé mohou prohlédnout maketu vesmírné rakety a vyzkoušet si i virtuální let, prohlédnout vojenskou techniku a zúčastnit se soutěží. 18-metrová raketa bude na krnovském hlavním náměstí nejprve přístupná pro školy. Veřejnost ji může navštívit mezi 15. a 17. hodinou. Na kurz kaligrafie zvou pořadatelé do kulturního domu v Ostravě Hrabové. Kaligrafka a grafička Tereza Floriánová provede zájemce základními tahy, tvorbou písmen a také poradí, jaké pomůcky a materiály jsou nejlepší pro začátečníky. Začíná se v 16 hodin. A základní umělecká škola Bohuslava Martinů pořádá v Havířově u letního kina akci v rámci ZUŠ Open. V otevřeném a neformálním prostředí venkovního areálu nabídne od 4 odpoledne hudební program a také živou hudbu propojí s výtvarnými dílnami, do kterých se budou moci zapojit děti i dospělí.
2: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Lidé opět podpořili média veřejné služby. Most u Pily v Ostravici bude do konce září uzavřený. A dnes bude hezky, slunečno, teploty v regionu kolem 25 stupňů Celsia. Hezké ráno. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdříve přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek, a to i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpátky pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
3: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
2: V Praze proti novému zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo několik tisíc lidí. Průvod dlouhý několik set metrů vyšel ze Staroměstského náměstí a přes Ministerstvo kultury došel až k úřadu vlády. Akci pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Demonstrující kritizují připravovanou normu, kterou podporuje celá vládní koalice, a jednat o ní bude dnes večer. Změny v systému veřejnoprávních médií tak dál vyvolávají výraznou společenskou debatu. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř na dotazy nereagoval. Auta ode dneška neprojedou přes most u Pily v Ostravici v Beskydech. Parmův most čeká oprava. Uzavírka je plánovaná až do konce září. Chodci přejdou řeku Ostravici po provizorní lávce.
4: Do oblasti za mostem bude platit úplný zákaz vjezdu pro všechna vozidla. Výjimku budou mít pouze auta s povolením obce. Rezidentní kartu si mohou lidé vyřídit na obecním úřadě. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
2: Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu endokrinologů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevovat. Nejčastější je její snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
5: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
6: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění diagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
7: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. O nemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát, naprosto většina z nich je dobře léčitelná.
6: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Na horách maxima 16 až 20. Vítr bude mírný, severní od 2 do 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici první třídy číslo 48 z Nového Jičína do Rybí dnes probíhá údržba a jsou tam vozidla silničářů a částečně omezený provoz a mohou se tam tvořit kolony. Omezení platí do 15 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hodiny ukazují 4 minuty po 7. Pokračuje dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. května. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup oba přejeme příjemné a pohodové chvíle s námi s Českým rozhlasem Ostrava. Nejbližší minuty přinesou písničky od Anika, Petra Spáleného a nebo Beatles. A co se informací týče, čeká na vás Artur Kubica se svými dobrými radami a nápady. Dnes se Artur zaměří na pěstování květin. A to už za pár minut.

0: Kdo by náhodou nepoznal, zpíval nám Petr Spálený 7 hodin a 11 minut. Jaro máme v plném proudu, lidé vyrážejí za hezkým počasím ven. Jaké jsou na jaře mezi lidmi nejoblíbenější aktivity? Tak na to jsme se vás zeptali. Rozhlasovou anketu můžete poslouchat krátce před 7:30. Teď totiž do vysílání se svými dobrými radami a nápady vstoupí Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Máte doma květiny v nádobách? Pak si užívejte klidu. Květen i červen je měsíc klidu. Řekněme si to upřímně, ale v červenci potřebují takové květiny v nádobách přihnojování, neboť mají omezený přísun živin. Všechny okrasné rostliny v té době uvítají zavlažování a přihnojování v množství a složení hnojiva podle konkrétních potřeb. Kvetoucím rostlinám často chybí fosfor a draslík. Přihnojte je proto plným hnojivem. Z organických jsou vhodné například slepičince doma zkvašené, anebo zakoupené v granulované nebo tekuté formě. A teď dobrá rada na takové domácí hnojivo. Pomoci může i obyčejná banánová slupka. Je bohatá na draslík a pokud ji vpravíte do půdy v blízkosti rostlin anebo do těch květináčů, prospěje jim to. Rozsekejte, rozemelte, zkuste improvizovat. Tekutá hnojiva si můžete připravit i doma, jako výluhy z plevele i léčivých rostlin. Výtečným přirozeným hnojivem je samozřejmě i kompost, jenže ten je vhodný především při výsadbě a pro podzimní zúrodnění půdy. Zdraví vás Kutil, těle mi duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 25. květnové ráno se nám opravdu povedlo všude. V regionu Severní Moravy a Slezska je hezky jasno a svítí slunce. Pojďme se věnovat teď teplotám. Poměříme trochu vyšší a nižší polohy. Začneme v Beskydech na Lysé hoře. Tam je teď v tuto chvíli 10 stupňů Celsia. Naproti tomu v Ostravě teď naměříte na teploměru 16. No a prognóza na celý den, ta říká, že se ráz počasí měnit nebude. Bude hezky, většinou skoro jasno a slunečno. Teploty vystoupí až k 25 stupňům, na horách pak na hřebenech čekejte teplotu do 20 stupňů Celsia. Foukat bude mírný severní vítr do 5 metrů za sekundu.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života ji vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Slunečné dny jsou tady a s nimi i chuť vyrazit ven. Trávíme více času venku, ve městech i v přírodě, mimo něj, a každý z nás tam vyráží za něčím jiným. My jsme se vás v dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava zeptali, jaké jarní aktivity máte nejraději.
1: Vzhledem k tomu, že mám mladou dceru, 4letou, tak jezdíme hodně na kole, na procházky a na dětská hřiště.
2: Nejradši jezdím na kole, na výlety, po okolí, po cyklostezce a tak.
3: No, moje nejoblíbenější aktivita je asi chození na rugby. Baví mě ten sport vlastně všeobecně, takže to je asi ta moje nejoblíbenější aktivita. Každý den asi chodím tak na ty procházky a tak.
4: Asi kolo jsme vytáhli teďka, takže jezdíme na kole hodně. Sednout si někde v kavárně a dát si kafčo.
5: Na zahradě dělám.
6: Chodit se psem a s dítětem na hřiště.
7: Chodíme hodně na procházky.
8: Příroda, to jasně. Výjít do přírody.
9: Tak nejradši chodím běhat asi v přírodě do parku.
10: Malovat venku, v plenéru.
11: No, já chodím cvičit do fítka a jinak na kolo a na hory a tak.
12: A my hodně jezdíme i do zahraničí.
13: Taky, no, ono je to těžký říct, protože my jsme často ve škole, my máme do 5, ale rád chodím ven, občas i třeba na procházky do nějakých, ne hor, spíš kopečku. To už je moc hory na mě.
14: Když je venku hezky, tak ráda jezdím na hory, anebo do parku.
15: Jsi do hor?
16: No, do hor, já chodím na hory. Teď chodím po městě, bo jsem doma, ale zítra už jedu na hory zase.
17: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy, Alenka Blažová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Až do konce letošního roku řidiče v centru Ostravy omezí v průjezdu městem stavba nového mostu na Karolíně. Ta začala v březnu a ode dneška vstupuje do fáze, kdy stavbaři musí uzavřít nájezdy na hlavní cestu na ulici Frýdecké. Složitější je teď taky průjezd podél Moravského břehu řeky Ostravice. Ministerstvo pro místní rozvoj zamítlo odvolání proti územnímu rozhodnutí o stavbě severního spoje v Ostravě. Přípravy tak mohou pokračovat. Výstavbu silničního přivaděče na dálnici má Moravskoslezský kraj v plánu v letech 2027 až 2029. Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Nejvíc peněz šlo do Moravskoslezského kraje. Pracovníkům vodovodu a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%. Neděle byla v Česku opět tropickým dnem. Přes 30 stupňů naměřily desítky stanic. Na téměř 2/3 z nich padly rekordy. 32,2 stupně bylo například v Doksanech. Počasí to dnešní bude slunečné, teploty o něco níže než včera, od 22 do 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici druhé třídy číslo 473 v katastru obce Sedliště na Frýdecko-Místecku je omezený provoz. Kyvadlově se tam bude jezdit do konce června.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás už za 7 minut zavede do Havířova. Teď Pavel Bobek.

0: Marie Rotrová teď zpívala posluchačům Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin 39 minut. Fotbalový areál v Havířově prostřední Suché se dočká moderního tréninkového hřiště. Plocha se změnila od základu. Kvůli nekvalitnímu podloží pod trávníkem se třeba i propadalo brankoviště. Stavaři tak museli do hloubky.
1: Tohle hřiště bylo dost staré, takže ani nevíme, co tam přesně pod tím bylo pořádně. Nějaká suť, tady tyhle věci, a teď to momentálně je připravené na to, aby to bylo prostě plac jak víno.
2: S vedoucím areálu městského fotbalového stadionu Lukášem Palečkem stojíme v rohu rozestavěného hřiště. Zatím trochu vypadá jako pískoviště, ale už brzy se hrací plocha zazelená, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
3: Byl položen drenážní systém, který je pak napojen na závlahový systém, ať zachytáváme dešťovou vodu pro zálivku tetravnaté plochy. Jsou tady nově světla, čili bude to osvětlené tréninkové hřiště, a i se střech zdejších přilehlých budov, které jsou v naší správě, svádíme i tu dešťovou vodu.
2: V areálu přibyla i jedna akumulační nádrž, kde se dešťová voda hromadí. Organizace se tak snaží připravit na sucho. Nová světla zase zajistí večerní provoz sportoviště. Trénovat tady budou především fotbalisté městského klubu a děti z přípravky, pokračuje Nazim Afana.
3: Pro dětské skupiny nebo pro ty nejmenší, co se učí hrát fotbal, tak samozřejmě toto je ideální místo. V podstatě my jako správci tohoto areálu pronajímáme nebo můžeme pronajímat tyto plochy kterémukoliv sportovnímu klubu nebo i veřejnosti.
2: První výkop na novém hřišti stihnou fotbalisté ještě letos. Vše ale záleží na tom, jak rychle a hustě poroste trávník. Musí totiž projít testem odolnosti. Stavební práce vyšly organizaci na 23 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český

0: Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Je tady telefonáta s ostravskými meteorology, konkrétně jsme zastihli Marii Glofákovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si něco povědět o tom, jak to teď vypadá.
2: Aktuálně je slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 17 až 15 stupni Celsia. Vítr fouká teď už většinou mírný, severozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: No a teď už to důležité, předpověď na celý den.
2: Dnes očekáváme po celý den slunečnou oblohu bez srážek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, severní až severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Tolik pondělí, pojďme ale dál, jaká bude noc na úterý a co zítra?
2: I noc bude jasná nebo skoro jasná, s nejnižšími teplotami mezi 15 až 11 stupni Celsia. V údolích mohou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra očekáváme slunečno s nejvyššími teplotami mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne mírný, severní až severozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Ještě prosím přidejme tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1030 hektopaskalů. Relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji kolem 60%.
1: Informace o počasí máme kompletní. Nabídla je Marie Glofáková. Díky za to. Hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Tulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Oznam pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, teď byl Marek Ztracený. 7 hodina 51 minut, pro vás máme opět pár pozvánek. 170. výročí narození Sigmunda Freuda si v Příboře připomínají mnoha akcemi. Třeba i výstavou Freud v očích našich dětí. Tu si můžete prohlédnout ve foaje Příborského kulturního domu. Jde o práci žáků základní umělecké školy. Kulturní dům je otevřen od 13 do 17 hodin. Nebo přijďte s dětmi objevovat dávný svět dinosaurů, a to do pobočky knihovny města Ostravy v Daliborově ulici. Na děti tam čekají smyslové aktivity plné písku, stop i vajec, pohádková smyslohra Dinosauři začne v knihovně ve 4 hodiny odpoledne. A ještě pozvání do Opavy, tam večer proběhne amatérský turnaj v hospodském šachu. Začíná se v 18 hodin v Evžen Jazz Café klubu na Beethovenově ulici.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
1: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
0: Simona Levandovská,
1: Martin Mišička,
0: Anna Kameníková,
1: Mark Christian Hochman
0: nebo Miroslav Krobot.
1: Oslavy odstartují 22. května.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Část obcí na Bruntálsku nesouhlasí se zónami pro výstavbu větrných elektráren. Vláda dnes projedná novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny u nás. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni v Moravském Krasu. V regionu bude slunečno, teploty na severní Moravě a ve Slezsku do 25 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Některé obce na Bruntálsku dávají dohromady připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Samosprávám vadí například ohrožení krajinného rázu, vliv na ceny nemovitostí nebo na přírodu. Proti zónám je třeba Bruntál nebo Horní Benešov. Část lidí se stavbou větrníku nesouhlasí taky ve Starých Heřminovech.
5: Já to tady nechci. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
6: Dana Repáková ze Starých Heřminov bydlí na okraji obce a větrníky by měla za domem. Město Rýmařov už poslalo své připomínky a chystá je ještě doplnit. Radnice plánuje nové pozemky pro výstavbu a má obavy, že pak budou neprodejné, říká tamní nezávislý starosta Luděk Šimko.
7: Pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
6: Experti z Vysoké školy Báňské a z Ostravské univerzity ale tvrdí, že větrné elektrárny nemají negativní vliv například na rozvoj cestovního ruchu nebo na cenu nemovitostí. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Tu představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit, kromě pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou, i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreji Krchové ho už teď získá jen malá část žadatelů.
8: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje více než 160 tisíc ukrajinských uprchlíků, tak pro ty žádný navazný pobyt není.
4: Hasičům se večer po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 lidí je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů. Amatérští jeskyňáři uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který bylo nutné překonat s dýchací technikou. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být, podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta, prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
9: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat.
3: Počasí.
4: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr bude mírný severní do 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky zůstanou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Opavě se pracuje na opravě v ulici Hobzíková, je tam zajištěný kyvadlový provoz. Práce potrvají ještě týden, do neděle 31. května.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Petr Soukuba, Lenka Blažová, přejeme vám příjemné pondělí s datem 25. května. Je krátce po 8 a vstupujeme do poslední vysílací hodiny v tom dnešním dobrém ránu. Už za pár minut nás čeká rubrika Co v učebnicích nebylo. Kdybych vám dal za úkol vyjmenovat nějaké lázeňské město u nás, věřím, že byste s tím neměli vůbec žádný problém. Ale pozor, víte, jak vůbec u nás lázeňství vzniklo, jakou má tradici? To vám poví Martin Písařík za pár minut v rubrice Co v učebnicích nebylo.

0: Na léta 80. jsme teď vzpomínali se švédskou kapelou Europe, to byla nahrávka The Final Countdown. 8 hodin 12 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Krajinný ráz, zničení přírody nebo pokles cen nemovitostí, i takové připomínky se teď množí na Bruntálsku proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Už jste to slyšeli v našich zprávách. Podrobněji k tomuto tématu nabídneme reportáž krátce před půl devátou. Teď už má slovo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: počasí.
1: Ráno máme krásné, slunečné, v celém regionu Severní Moravy a Slezska jsou relativně i vysoké teploty, pojďme se na to podívat. V Opavě teď naměříte 17 stupňů Celsia, v Karviné ještě o 2 stupně více. No a prognóza od našich meteorologů na dnešek říká, že nic se měnit nebude, celý den bude krásný, jasný nebo skoro jasný. Teploty se budou pohybovat maximálně okolo 25 stupňů v nížinách, na horách, na hřebenech naměříte do 20 stupňů a foukat bude mírný severní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu. Tak si užijte den.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin 22 minut míříme teď v programu Českého rozhlasu Ostrava na Bruntálsko. Tam přibývá nespokojený hlasů s nově vyznačenými akceleračními zónami pro stavbu větrných elektráren. Tamní města a obce teď kompletují připomínky, které pošlou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé samosprávy už své námitky poslaly a proti větrníkům chtějí bojovat i přímo občané.
1: To tady nechce. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
2: Dana Repáková bydlí ve Starých Heřminovech. Její dům je na okraji vesnice a větrníky by měla ze všech nejblíž. Tvrdí, že území je taky poddolované a už dříve jí to způsobilo problémy.
1: Mi popraskala přistavěna garáž vodorovně. Ty větrníky jsou 240 metrů vysoké. Tam jsou obrovské vibrace. Mám já jistotu, že můj barák nespadne.
2: V obci žije 212 lidí a 66 z nich podepsalo petici proti výstavbě. Staré Heřminovy chtějí taky poslat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to se chystají i v nedalekém Horním Benešově, vysvětluje tamní nezávislý starosta Pavel Kénik.
3: Město je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno to vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy.
2: Například na rozvoj cestovního ruchu, ale větrné elektrárny podle odborníků z Ostravské univerzity vliv nemají. Podobné argumenty zaznívají taky z Rýmařova. Podle nezávislého starosty města Luďka Šimka se na Rýmařovsku obávají například změny krajinného rázu.
4: V blízkosti jedné akcelerační zóny máme v plánu vybudovat pozemky pro výstavbu domů. Máme obavy, že pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
2: Vlivu větrných elektráren na ceny nemovitostí se věnoval odborník David Slavata z Vysoké školy báňské ve své studii.
5: Co se týká mě a kolegů, kteří to zpracovávali, tak rozhodně nemůžu říct, že by tam nějaký vliv byl.
2: Proti větrným elektrárnám vystupuje taky město Bruntál nebo obec Dědřichov nad Bystřicí. Moravskoslezský kraj o akceleračních zónách jedná přímo s ministerstvem, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
6: U návrhu akceleračních oblastí považujeme za zásadní respektovat stanoviska dotčených obcí, ochranu krajiny, přírodní hodnoty a návaznost na územně plánovací dokumentaci kraje.
2: Obce i lidé můžou své připomínky posílat do 1. června na Ministerstvo pro místní rozvoj. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Do studia dorazila Lenka Blažová. Čekají vás krátké zprávy.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Hlučíně na Opavsku vzniká nová část centra města. U Červeného kostela dokončuje stavební firma nová parkovací místa a chodník. Cílem je vybudovat nové a důstojné veřejné prostory. Celkovou rekonstrukcí projde území od autobusového nádraží k tamní poliklinice. Stavební spořitelny uzavřely v prvním čtvrtletí letošního roku 80 500 nových smluv o stavebním spoření. Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku se jejich počet snížil o zhruba 20%. Průměrná cílová částka nově uzavřených smluv o spoření byla 860 000 korun. Meziročně to bylo o 10% víc. V letní sezóně čeká na Plavce v Novém Jičíně upravený bazén. Za necelých 110 milionů korun nechalo město vyměnit vanu bazénu. Pořídilo nové skluzavky pro děti a další mobiliář. Bazén se otevře už 1. června. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů přijde ve čtvrtek. Přeháňky se pak mohou objevit ve středu. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí. Čeští hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Dnešní utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Dnešní počasí v regionu bude skoro jasné s teplotami od 22 do 25 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezeným provozem musí počítat řidiči na hlavní silnici číslo 11 v ulici Těšínské v Těrlicku. Pokračují tam stavební práce a vše hotovo má být 31. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Přátelé, zajdete občas s přáteli na jedno? Jestli ano, možná jste si všimli zprávy, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Jestli je to pravda nebo ne, tak to od nás Českého rozhlasu Ostrava uslyšíte po písních od Kabátu a Ivety Bartošové. Pěkné ráno.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, 8 hodin 39 minut, přejeme vám pěkné ráno. Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek anebo třeba dvanáctek. Na tuto falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Více už nám ale poví Marta Pilařová. Marto, přejeme pěkné ráno.
1: Dobré ráno. No.
0: Kde se vůbec ta informace vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, tak jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031, takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, který daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci, jak řekl serveru deník.cz prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich. Proč? To vysvětluje Tomáš Slunečko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunečko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Je podle něj pro pivovary organizační i úřední výhodou, protože se dá na rozdíl od obsahu alkoholu přesně naplánovat. Dodává, že

0: se ta stupnice na českém území používá už víc než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
1: No a co na to samotná Evropská komise?
0: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
2: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
0: Šířící se zprávy o zákazu systému Plato označil za dezinformaci.
1: No a více už se dozvíte, když se podíváte na web irozhlas.cz. Další díl naší rozhlasové ověřovny nám přiblížila Marta Pilařová. Děkujeme za to.
0: Pěkný den.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Den je jako obrázek, jak se zpívá v jedné české písničce. Pojďme se podívat, jak to aktuálně na severu Moravy a ve Slezsku vypadá. Všude je jasno a svítí slunce, teploty relativně vysoké. Například v Českém Těšině teď naměříte bezmála 18 stupňů Celsia. Pokud se podíváme trochu západněji, tak například Osoblaha hlásí 16,5 stupně. No a dobrou zprávou je, že hezké počasí vydrží v průběhu celého dne. Nebude pršet, bude svítit slunce, teploty je příjemné až 25 stupňů, na horách pak naměříte do 20. Mírný severní vítr do 5 metrů za sekundu.
2: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Naším dnešním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a také začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje a deník se dočká i knižního vydání. Svůj příběh nabídne vám i Kateřině Huberové, a to 10 minut po 11. hodině. Tak nezapomeňte poslouchat. To dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě končí. Ještě vám Artur Kubica nabídne svou pravidelnou veselou minutu a pak už začne dopolední vysílání. Pár minut po 9. se vám přihlásí Vláďa Šmehlík. Loučí se Petr Soukup. Pěkné pondělí.
1: Zasmějte se s námi. To takový klasický marketingový kecal chce spojit dva podniky dohromady a ptá se jednoho z majitelů. Pane, proč nechcete spojit vaši firmu s tou druhou? Vznikl by koncern, který zničí každou konkurenci. A ten majitel té první firmy povídá, víte, majitel té druhé firmy se před léty rozvedl s mou současnou manželkou. Pochopte, nemohu se spojit s firmou člověka, který je očividně moudřejší než já. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Příbor zdraží pronájem městských bytů. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Česká televize bude po Václavu Moravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. V regionu bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Městské byty v Příboře zdraží od června o 20%. Zvyšování cen se dotkne i sociálního bydlení a domovů s pečovatelskou službou. Nájemné se zvedne o stovky korun. U těch největších bytů zhruba o tisícovku.
2: Město tak reaguje na dlouhodobý růst provozních nákladů. Zvednutí nájmu přinese Příboru ročně přes 3 miliony korun. Peníze navíc radnice využije na opravy bytů a další investice. Nájmy město naposledy zvedalo před 3 lety. Z Příbora Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Střední školy nabídly pro druhé kolo podle dat k pátečnímu ránu zhruba 24 500 míst ve čtyřletých a kratších oborech. Osmiletá gymnázia nabídla 200 volných míst, ta šestiletá zhruba 50 míst. Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní projekt moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
3: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
0: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat, dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody finišují v těchto dnech vodohospodáři v Adolfovicích v místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Nové napojení má zajistit větší stabilitu dodávek pitné vody. Uvedla to ředitelka vodohospodářské firmy Lenka Podhorná.
4: My jsme před ukončením stavby na konci května. Poté budou probíhat koloudační práce. Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 stupňů Celsia a vítr bude mírný severní do 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky zůstanou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ostravě Svinově je právě ode dneška uzavřený most v ulici Nad Porubkou. Řidiči musí na objízdnou trasu do 21. června. Ta vede po Rudné a Polanecké ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 9. hodině to byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Přeji vám dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. I dnes v pondělí 25. května začneme výletem. Dneska nás na výlet vezme Romana Kubicová a vezme nás k řece Odře. Panna Marie ve skále, to je poutní místo u řeky Odry a cíl našeho dnešního výletu. Do Spálova tedy zamíříme v dnešním magazínu Křížem krajem. Ještě Palo Habera a taky Drupy. Tak tedy hezké dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Teď vás vezmeme na místo, respektive Romana Kubicová vás vezme na místo, kam si lidé chodí odpočinout, pomodlit se a nabrat si čistou pramenitou vodu.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: No a řeč je samozřejmě o poutním místě Panna Marie ve skále. Nachází se na území městyse Spálov. Přesto, jak prozradila redaktorce Romany Kubicové nezávislá starostka Spálova Ludmila Sucháčková, někdy si lidé jeho umístění trochu pletou.
2: Někdy se říká, že Panna Maria je poutní místo u Klokočůvku, ale je to opravdu poutní místo ve Spálově. Jsme hrdí na to, že je to u nás ve Spálově.
3: Tady nám šumí Odra. Je trošku zakalená po deštích, ovšem jako jak je vidět, tak to vlhké počasí dělá dobře ptákům. Je tady vždycky tak hezky, jakože takový čerstvý vzduch, jak bych to popsala, nevím, co mám říct.
2: Tady je vždycky moc krásně. Tady můžete přijít v kteroukoliv roční dobu. To je takové nejenom jakoby poutní místo, ale i místo k takovému zpomalení, k zamyšlení. Je tady vždycky takový klid, je to místo opravdu takové duchovní a moc příjemně se tu pobývá.
3: A vy jste dovezla dvě dámy sebou, jedna z nich je paní kronikářka jménem
4: Jaroslava Šustková.
3: Paní Jaroslavo, co vy víte o prvopočátcích tady tohoto poutního místa?
4: K tomuto poutnímu místu se váže pověst, že závěru 30-leté látky v letech 1646 až 48 tady v tomto místě umírali čtyři vojáci. Byli tady ukrytí v houštině, byli raněni, tři z nich zemřeli a jeden prosil panu Marii o pomoc, že by se rád vrátil ke své ženě a ke svým dětem. V tom prý se otevřela skála, vytryskl z ní pramen a objevila se Panna Marie. Voják se napil vody, uzdravil se a od té doby prostě tady máme to poutní místo Panna Maria ve skále. Brzy se o tom roznesla zvěst do širokého okolí a ze Spálovského mlýna, který se nachází asi tak půl kilometru směrem na západ, sem dal mlynář zhotovit nebo vyvěsil tady obraz Panny Marie a z toho mlýna se tady chodili k němu modlit. Pověst dále vypráví, že se snažili tento obraz Panny Marie přestěhovat do Spálovského kostela. Pokoušeli se o to třikrát a vždycky druhý den se prý obraz podle pověsti objevil znova na tomto místě. A tak se spálovští zavázali, že budou k té Panně Marii chodit tady dolů do údolí a obraz už víckrát nepřemisťovali.
3: Konaly se tady nějaké oficiální poutě?
4: Pouti se tu konaly vždycky. Ono to bylo ustanoveno jako takové procesy nebo povoleno od roku 1851. Ale lidé se tu chodili vždycky pomodlit a poprosit o zdraví, o to, aby se jim dařilo, aby měli hojnost. Tak se tu chodili modlit prostě příležitostně a chodili tu lidé nejenom ze Spálova, taky z Lubomíře, z Heltinova, od Hranic. A nebo když to vezmeme na druhou stranu, tak od Oder, a nebo tady za Odrou, tam už začíná Slezsko, tak z té oblasti hlavně z Vítkova, z Klokočova, z Budišova. Také to bylo místo setkání rodin. Vždycky na ten den narození Panny Marie, čili kolem toho 8. září, se tu scházeli lidé, potkávali se tu a často to bylo jenom to jediné setkání za celý rok. Procesí tu opravdu byla pravidelná, každoroční, velice výpravná. Nejkrásnější procesí šlo vždycky ze Spálova, když šel pan farář s ním ministranti, potom také družičky nádherně oblečené a farníci, kteří nesli korouhle. Ty korouhve už se tu dneska nenosí, ale pan farář ministranty tady chodí pořád.
5: Ave, ave, ave Maria.
0: Také tuto píseň si zpívají věřící, když putují k Panně Marii ve skále, poutnímu místu ve Spálově. My se tam po písničce zase vrátíme. Vrátíme se tam ještě jednou a mimo jiné se dozvíme, zda zdejší pramen má léčivou moc.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A vracíme se k Horní Odře, posloucháte magazín Křížem krajem a dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ať přijdete ke spálovskému poutnímu místu Panna Marie ve skále v kteroukoliv roční dobu, vždy je pečlivě uklizené a nazdobené. O Vánocích stromky, v zimě sušenými květinami, no a po zbytek roku těmi živými. O výzdobu se stará paní Ludmila Richtrová. Také s ní si povídala naše redaktorka Romana Kubicová.
3: Paní Ludmilo, vy jste jedna z žen, která se stará o toto místo, aby bylo vyzdobené, čisté a důstojné. Tak jak probíhá taková běžná údržba poutního místa?
4: Záleží na tom, jak se domluvíme, kdy která z nás má čas. Takže jezdí s náma Naďa Králová, pomáhá mi švagrová Zdenka Šustková. A tak když se domluvíme, tak jedeme já se ženou pětiny ve spalvě. A jsem vděčná za všechny ty, kteří mají otevřené zahrádky a kteří nabídnou květiny jako k výzdobě poutního místa Panny Marie ve skále. Takže jim moc děkuju za to. No a tak přijedeme tady, vyložíme všechny věci a začneme s úklidem, kdy odstraníme všechny tady ty svíčky a tady to a nazdobíme to tak, aby to bylo pěkné pro nás, pro Pána Boha, pro ostatní, kteří tady chodí.
3: No já jsem si právě říkala, že jedna zahrádka takové množství kytic v celou sezonu asi nevydá, takže spáloští jsou stále ochotní nabídnout pro dobrou věc.
4: Jsou ochotní a vždycky, když něco jim rozkvete na zahrádce, tak mě ji nabídnou, přijď si, anebo dají, donesou a velké díky všem za to.
3: Několikrát jsme zmínili, že tady příští ten pramen, který údajně vyzdravil toho nemocného vojáka, aby se mohl vrátit za svou ženou a za svými dětmi, takže dodneška lidé tady jezdí, čerpají ho. Co by měl léčit, kromě toho, že je lahodný?
4: Tak je to čistá pramenitá voda, takže každý má rád pramenitou vodu. Je to bez chemikálií a bez toho, takže léčí duši i tělo.
3: A vypráví se o nějakých léčivých účincích?
5: Určitě, protože tady byly zbudovány vanové lázně. Za vrchnosti, která vládla tenkrát na Spálovském zámku, bylo to za pánu Závišu, tak tady zbudovali vanové lázně. Dotováno je to od roku 1848, možná, že už to bylo i dřív, o pár let. A ty vanové lázně tady provozovala, ne vrchnost, ale prostě jejich lékař, a to byl Vavřinec Tichý. Ty vanové lázně tady vydržely nepříliš dlouho, protože ty vany byly dřevěné, tak už tak v 50. letech toho 19. století to vyhořelo a už se to nikdy neobnovilo. Ale Spálovská vrchnost se zasloužila taky o to, že tady zbudovali takovou malou hospodu. Ta hospoda se tu datuje asi od roku 1852. První hospodský se jmenoval Josef Bös a jeho dcera, provdaná Fučíková, Marie Fučíková, vlastně zakoupila nebo nechala udělat tu první keramickou Panu Marii. Takže už tu nebyl ten obraz, ale nevím, jestli je to tato. Možná, že už je, no. Už nevím, že si by vydržela od roku.
3: Že tak takový, byl by to zázrak
5: ano,
3: další.
5: Ano, skoro 200 let. Ale nechala prostě opravdu v Polsku udělat tu první Panu Marii, která tady stála.
3: A ta hospoda, to je vlastně tady ano, hned ta vedlejší?
5: Ano, to je ta restaurace, která vypadá teď už úplně jinak, že? Tak ta původní, to byla opravdu hospudka. Ale lidé se mohli nejenom občerstvit výbornou vodou, které velice věřili. Víte, ono, účinky, no tak o každé vodě, které řeknete, že je zázračná, tak lidi tomu věří a uzdraví se. Třeba, ano, víra tvá tě uzdraví, tak nebudeme potom více pátrat, ano. Já si myslím, že víra tvá tě uzdraví, to je důležité.
3: Z poutního místa Panna Marie ve skále ze Spálova Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a zítřejší magazín Křížem krajem vás pozve na zámek Hošťálkovy na Bruntálsku. Nakoukneme do jedné z expozičních místností, kterou nově zdobí a mohou temperovat čerstvě pořízená kamna. Vypadají opravdu jako z dávných časů a prozkoumáme také komínový systém na půdě, protože ten zámecký patří k unikátům. V Hošťálkovech natáčela Petra Štrimplová a zítra po 9. hodině vám to pustíme.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Tears in the Rain, tohle je Jennifer Rush a vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. 9 hodin, téměř 33 minut, no a to je nejvyšší čas na babské rady. Jarka Vykoupilová se posnažila i dnes a dnes vám řekne, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo. Začínáme za malou chvíli.

0: Babské rady.
1: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. Chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, která léta učí na základní škole. Do života jí vstoupilo onkologické onemocnění, které zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes své obrazy vystavuje, deník se dočká knižního vydání. Svůj příběh bude vyprávět Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9 hodin 40 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravici v Beskydech dnes začíná rekonstrukce Parmova mostu. U bývalé pily se tak auta nedostanou přes řeku Ostravici. Detaily o opravách i dopravních omezeních přidáme za chvíli přímo z místa.

0: Je 9:45, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ode dneška bude uzavřený most u bývalé Pily v Ostravici. Stavbaři tam právě dnes začnou s rekonstrukcí jednoho ze dvou mostů, které jsou v majetku obce. No a přímo na místě, přímo v Ostravici, už je i náš reportér František Kuča. Dobré dopoledne, Františku.
1: Krásné dopoledne. Tak já se zatím ještě procházím po tom mostě tady nad lesknoucí se Ostravicí, ale už jsem tady viděl dodávku s dopravním značením, která už tady připravovala ty zákazové značky, které budou upozorňovat řidiče na to, že za ten most se dostanou jen s povolením stavbařů, respektive s povolením obce. Celá ta oblast vlastně za tím mostem bude uzavřená s výjimkou jedné objízdné trasy kolem Ostré chaty nebo kolem chaty na Ostrém. Jinak vlastně i za Bezručovým mostem, který je o pár kilometrů dál po proudu, budou zákazové značky, protože policisté chtějí, ať se ta oblast nějak dopravně nepřetíží, protože je to přece jenom taková oblast protkaná těmi úzkými uličkami a horskými cestičkami mezi domky a chatami. Ta uzavírka je plánována zatím do konce září.
0: V jaké kondici ten most je? Proč potřebuje opravu?
1: Most už je v dost špatném stavu, ale stále v takovém, že se dá zachránit. Je tady vidět, že už ty mostní římsy jsou popraskané. Ta vozovka je stále ještě z dlažebních kostek, takže ten most projde takovou, řekněme, generální opravou. No a jde vlastně taky o to, aby vydržel zátěž, která ho pravděpodobně čeká už v příštím roce, protože to by se měla obec pustit do rekonstrukce už zmiňovaného Bezručova mostu. A ten už je v takovém stavu, že bude nutná demolice a poté budou stavbaři stavět most nový. No a tady právě přes ten Parmův most u bývalé Pily zase bude hlavní objížďka, takže ta zvýšená zátěž dopravní tady bude.
0: Ostravici tedy čekají velké investice, je to tak?
1: Je to tak, jen oprava tady tohoto Parmova mostu bude stát zhruba 9 milionů korun. Nicméně na tohle obec získala dotaci. No a ta rekonstrukce Bezručova mostu, ta bude stát výrazně více. Už před rokem se odhadovala cena nějakých 80 milionů při těch dnešních cenách. A to je v podstatě roční rozpočet obce. Takže obec zatím řeší financování, schání nějaké dotační tituly a pravděpodobně si bude muset vzít úvěr.
0: Z Ostravice z Beskyd náš reportér František Kuča. Díky za informace a hezké dopoledne.
1: Rádo se stalo a naslyšenou a krásný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 5,5 minuty bude 10 hodin a další aktuální zprávy. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stáleho výboru OBSE, a to kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Podrobnosti přidá Lenka Blažejová ve zprávách v 10.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Blíží se 10. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lenka Blažejová. Za okamžik.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Most u Pily v Ostravici bude do konce září uzavřený. V Paskově a okolních obcích zdražuje senior taxi. Koaliční rada večer projedná připomínky k návrhu zákona o médiích veřejné služby. Dnes bude v regionu slunečno, teploty na severní Moravě a ve Slezsku do 25 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Auta ode dneška neprojedou přes most u Pily v Ostravici. Parmův most čeká rekonstrukce. Uzavírka je plánovaná až do konce září. Chodci přejdou řeku Ostravici po provizorní lávce.
2: Do oblasti za mostem bude platit úplný zákaz vjezdu pro všechna vozidla. Výjimku budou mít pouze auta s povolením obce. Rezidentní kartu si mohou lidé vyřídit na obecním úřadě. Z Ostravice František Kuča, Český rozhlas.
1: Služba senior taxi v Paskově a okolí zdraží o 10 korun. Nově lidé zaplatí za každou jízdu 30 korun. Může za to zvýšení ceny pohonných hmot. Službu zajišťují obce z dobrovolného svazku obcí Olešná, kam patří kromě Paskova také Žabeň, Svijadnov a Staříč. Koaliční rada dnes večer od 18 hodin projedná připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby. Připomínkové řízení k němu už skončilo. Norma se týká České televize a Českého rozhlasu. Další postup nastínil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.
3: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
1: K návrhu mají výrazné připomínky některá ministerstva i například hospodářská komora. Je podle nich legislativně špatně připravený. Opozici se nelíbí hlavní záměr, a sice převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN a stálého výboru OBSE kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí je zraněných.
4: Kyjevští záchranáři celou neděli odklízeli trosky budov zasažených ruskými raketami a nepilotovanými letouny. Ty zcela zničily velké nákupní a zábavní centrum Kvadrat, tržnici a silně poškodily mimo jiné Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady, včetně hlavní pošty a vlády. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na sociální síti X napsal, že Putin se pokouší zastrašit Ukrajinu i svět. Ruský útok proto podle Sybihy vyžaduje koordinovanou odpověď mezinárodního společenství. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Vítr bude mírný, severní od 2 do 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Českobratrská v Ostravě je vážná nehoda, řidič dodávky tam srazil chodce. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, ve směru do centra je omezený provoz.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty po 10. hodině, to byla Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. No a je tady pondělí 25. května a to znamená, že po 10. hodině máte příležitost vyhrát zajímavý balíček Českého rozhlasu Ostrava. Pakliže správně odpovíte na jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Mám pro vás otázku zajímavou. Myslím si, že pokud máte rádi hory a tak trochu umíte německy, tak vás to bude bavit a máte šanci vyhrát. Tak uvidíme. Telefonní číslo znáte a soutěž tady bude za malou chvíli. Ještě předtím ale zaspívá Jojo Band a taky Helena Vondráčková. Hezké dopoledne na Moravu a do Slezska při poslechu Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, pane Vladimíre, u telefonu je Jarka.
1: Já vás zdravím, Jarko. Tak,
2: jo, taky zdravím.
1: Tak jdeme na to. Máme pro vás připravenou otázku poměrně záludnou. Předpokládám, že vy jste z Vyšních Lhot, pokud se nepletu.
2: Ano.
1: Takže my teď dáme otázku z opačné strany našeho krásného kraje. Tak dobře, poslouchejte. Jste připravena?
2: Ano, jsem připravena.
1: Dobře. Pohoří Hrubý a Nízký Jeseník. Jeseníky byly až do poválečných odsunů po druhé světové válce většinově obývány německy mluvícím obyvatelstvem. Víte, jak Němci nazývají pohoří Hrubý Jeseník? A máte na výběr. Nebo chcete to dát bez nápovědy?
2: Ne.
1: Dobře, tak jdeme na to. Takže německy Hrubý Jeseník se řekne buď za A Gesenke, za B Altvatergebirge, za C Gesenkebirge. A, B, C Gesenke, Altvatergebirge, Gesenkegebirge.
2: Jako z němčiny jsem maturoval, ale to už je moc roku, no.
1: Tak zkuste tipnout.
2: Ale víte co? Já vím, že mám smůlu u vás, ale zkusím C-čko. Pardon.
1: Máte smůlu, nevadí, ale aspoň to můžete zase zkusit příště. Tak hezký den do Vyšních Hod.
2: Děkujte se pana Pavla, co jsem vám zkazala, jo? Děkuji.
1: Pana Pavla, dobře, zeptám, tak jo. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se?
3: Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
3: Já bych řekla Bčko.
1: A máte samozřejmě naprosto pravdu. Opravdu to je Altvatergebirge, tedy a doslova Pradědovy hory.
3: Já jsem babičku Němku, takže musím.
1: Takže to musíte vědět. Jasně, Altvater, tedy Praděd, Altvatergebirge, Hrubý Jeseník. A vy vyhráváte balíček Českého rozhlasu Ostrava. Já vám moc blahopřeju. A zůstaňte prosím na telefonu.
3: A všem krásné majové dny přeji.
1: Děkujeme.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a 23 minut. Pokud ještě nemáte plány na dnešní den, na dnešní odpoledne, tak my vám za chvíli nabídneme rozhlasové tipy, pozvánky na kulturní a společenské události. Pozveme do Krnova na vesmírné rakety, pozveme na další akci z cyklu ZUŠ Open do Havířova a nebo třeba na šachový turnaj do Opavy. Za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Krnově si dnes lidé mohou prohlédnout maketu vesmírné rakety a vyzkoušet si třeba virtuální let, prohlédnout vojenskou techniku a zúčastnit se soutěží. 18-metrová raketa bude na krnovském hlavním náměstí nejprve přístupná pro školy. Veřejnost ji pak může navštívit od 15. do 17. hodiny. Z Krnova se teď přesuneme do Havířova. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů pořádá v Havířově u letního kina akci v rámci ZUŠ Open. V otevřeném a neformálním prostředí venkovního areálu nabídne od 16 hodin hudební program a živou hudbu propojí s výtvarnými dílnami, do kterých se mohou zapojit děti i dospělí. Takže Havířov, ZUŠ Open a letní kino. V Opavě večer proběhne amatérský turnaj v hospodském šachu. Začíná v 18 hodin v Evžen Jazz Café klubu na Beethovenově ulici. Další rozhlasové pozvánky a kulturní tipy určitě čekujte na našem webu. Koukněte na to ostrava.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Jsou 11:30, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Krnově přistála kosmická raketa a není to pouze metafora. Do Moravskoslezského kraje zavítal projekt Spacebus, který má představit technologie letů do vesmíru a inspirovat mladé lidi k zájmu o techniku. Více prozradíme za malou chvíli.

0: 10 hodin 35 minut, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Lety z Krnova do vesmíru nejsou pro dnešek pouhé sci-fi. Na tamním hlavním náměstí totiž přistál projekt Spacebus. 18-metrová mobilní raketa pomocí virtuální reality ukazuje, jak vypadají lety do vesmíru. A více nám už teď prozradí reportér Českého rozhlasu Adam Tomáš, který je právě na místě. Adame, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, já jsem se původně chtěl postavit přímo do té rakety, ale tam mě teda kadeti upozornili, že bych rušil ten zážitek pro ty virtuální astronauty, takže tedy stojím těsně před ní a střídají se tady skupinky dětí, opravdu skupina za skupinou, teď je to tedy hlavně pro školy a vlastně je to i cíl toho projektu, protože ten je vzdělávací. Podle webových stránek Česká cesta do vesmíru má tato v uvozovkách mise jednoduché poselství sdělit, že vesmírný program není okrajovou záležitostí, ale možnost, jak podpořit třeba i budoucí ekonomiku celého Česka. Je tak ale nutné vzbudit od to odvětví zájem, což se vlastně i celkem daří, protože když jsem mluvil s jednou astronautkou Emou, což je vlastně holka, která tady studuje na základní škole, tak ta říkala, že by chtěla minimálně pak studovat astronomii a vlastně to poselství mi potvrdil i Aleš Svoboda, který se vlastně příští rok do vesmíru chystá. Původně jde ale o nápad nizozemského astronauta z Evropské vesmírné agentury Andrého Kuiperse.
0: Řekli jsme, že je to teďka hlavně pro školáky, určitě se ale najdou i dospělí zájemci o tuhle maketu rakety a o to si to vyzkoušet. Kdy mohou přijít oni?
1: No, ti už to mají trochu složitější, protože to okno pro veřejnost je poměrně malé. Tady je to vlastně od 3 hodin odpoledne a do 17. hodiny vlastně taky odpoledne, s tím, že většinou se končí už o půl páté, protože ta fronta je hodně dlouhá, ten zájem je většinou opravdu velký, takže oni si odpočítají, kolik lidí ještě může do rakety a pak už to prostě utnou. A obecně

0: Raketa tam bude celé dva dny od 29. května, ale ten první den je taky jenom celý vyhrazený školám. Druhý den ale pak bude patřit veřejnosti od 9 od rána do 5 odpoledne, tedy 30. května od 9 od rána do 5 odpoledne.
1: O projektu Spacebus aktuálně z Krnovského náměstí Adam Tomáš. Děkujeme a přejeme hezký den.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: 10 hodin 46 minut a vy právě posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem připomínáme, je pondělí 25. května. No a co nám ještě v tom vysílání chybí po 10. hodině, tak je určitě dobrá rada Artura Kubici. Dnes máme pro vás opět seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Náš rozhlasový kutil a zahradník Artur se dnes zaměří na hnojení květin v nádobách. Začínáme za malou chvíli. Ještě předtím se ale dozvíme, že snadné je žít.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte doma květiny v nádobách? Pak si užívejte klidu. Květen i červen je měsíc klidu, řekněme si to upřímně, ale v červenci potřebují takové květiny v nádobách přihnojování, neboť mají omezený přísun živin. Všechny okrasné rostliny v té době uvítají zavlažování a přihnojování v množství a složení hnojiva podle konkrétních potřeb. Kvetoucím rostlinám často chybí fosfor a draslík. Přihnojte je proto plným hnojivem z organických jsou vhodné například slepičince doma zkvašené, anebo zakoupené v granulované nebo tekuté formě. A teď dobrá rada na takové domácí hnojivo. Pomoci může i obyčejná banánová slupka. Je bohatá na draslík a pokud ji vpravíte do půdy v blízkosti rostlin anebo do těch květináčů, prospěje jim to. Rozsekejte, rozemelte, zkuste improvizovat. Tekutá hnojiva si můžete připravit i doma, jako výluhy z plevele i léčivých rostlin. Výtečným přirozeným hnojivem je samozřejmě i kompost, jenže ten je vhodný především při výsadbě a pro podzimní zúrodnění půdy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 5,5 minuty bude 11 hodin a my vám nabídneme další zprávy. Dozvíte se například, že část obcí na Bruntálsku nesouhlasí s akceleračními zónami pro výstavbu větrných elektráren. Podrobnosti zná Lenka Blažejová. Nabídne vám je ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plnoletost.
1: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
0: Simona Levandovská,
1: Martin Mišička,
0: Anna Kameníková,
1: Mark Christian Hochman
0: nebo Miroslav Krobot.
1: Oslavy odstartují 22. května.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
4: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Část obcí na Bruntálsku nesouhlasí se zónami pro výstavbu větrných elektráren. Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se mají zpřísnit. Čeští hokejisté nastoupí odpoledne na mistrovství světa proti Norsku. Dnes bude v regionu slunečno s teplotami do 25 stupňů Celsia. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Některé obce na Bruntálsku dávají dohromady připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Samosprávám vadí například ohrožení krajinného rázu, vliv na ceny nemovitostí anebo na přírodu. Proti zónám je třeba Bruntál nebo Horní Benešov. Část lidí se stavbou větrníku nesouhlasí taky ve Starých Heřminovech.
6: Já to tady nechci. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
7: Dana Repáková ze Starých Heřminov bydlí na okraji obce a větrníky by měla za domem. Město Rýmařov už poslalo své připomínky a chystá je ještě doplnit. Radnice plánuje nové pozemky pro výstavbu a má obavy, že pak budou neprodejné, říká tamní nezávislý starosta Luděk Šimko.
8: Pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
7: Experti z Vysoké školy báňské a z Ostravské univerzity ale tvrdí, že větrné elektrárny nemají negativní vliv například na rozvoj cestovního ruchu nebo na cenu nemovitostí. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. Tu představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí budou zabývat poslanci. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky anebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
9: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující třeba, kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat. Sport.
5: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Freiburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich dnešní soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují ale o jedno z prvních dvou míst ve skupině. S tím je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře. A také možnost setrvání ve Freiburgu místo stěhování do Curychu. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty čekáme od 22 do 25 stupňů, na horách 16 až 20. Vítr dnes mírný, severní s rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a rozptylové podmínky budou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Pozor na omezený provoz přímo na dálnici D1 za Ostravou ve směru do Polska u Vrbice je aktuální nehoda osobního a nákladního auta. Pro nákladní provoz je dálnice teď neprůjezdná, jsou tam kolony, čekejte zdržení.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: zprávami v 11 hodin se pro dnešek z vysílání rozloučila Lenka Blažejová. Ty další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Tereza Hájková. Jsou 4 minuty, 4,5 minuty po 11. a posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem a je taky nejvyšší čas, aby se mikrofonu ujal pořad, aby se ujala Kateřina Huberová a pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si tentokrát pozvala, tak to vám prozradím za malou chvíli. Ještě předtím holky, tak si to tedy hezky užijte.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A naším pondělním dopoledním hostem dnes bude Jarmila Kalvodová, výtvarnice, které do života vstoupilo onkologické onemocnění. Dny své nemoci zaznamenávala do deníku a taky začala systematicky malovat. Dnes vystavuje obrazy a deník se dočká knižního vydání. Celý svůj příběh nám odvypráví už za malou chvíli.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Pokud se setkáváme v tomto dopoledním čase s našimi hosty, tak vždycky zatím něco vězí. Nějaká dovednost, mimořádný talent nebo příběh. A myslím si, že tady vlastně spojíme obojí. Tak já vítám Jarmilu Kalvodovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste pedagog, učíte výtvarnou výchovu, kterou jste v sobě objevila kdy?
2: Já si myslím, že to tak nějak rostlo postupně od dětství, protože můj dědeček Bernard, který žil v Těrlicku, byl krejčí a byl to nesmírně kreativní člověk. Já si myslím, že kdyby nežil v době, ve které žil, a kdyby třeba tenkrát měli peníze, takže by třeba z něho byl architekt, tak si myslím, že to mám potom dědečkovi. No a pak na gymnáziu v Havířově jsem měla výbornou paní profesorku Magdalenu Kecovou, teď Magdalenu Hochwelt, a ta mě úplně nadchla pro tu výtvarku, pro dějiny umění, a když jsem vlastně na tom gymnáziu si zvolila jako volitelný předmět výtvarnou výchovu, a pak už to byla taková jako jednoduchá cesta, že jsem si vlastně říkala, že zkusím talentovky na Univerzitu Palackého na výtvarnou výchovu a českou filologii. To bylo krásné studium a pak jsem vlastně nastoupila hned do školy.
1: Ale váš příběh spočívá v tom, že, a teď kolik let je to zpátky, jste prošla diagnózou, kterou když se člověk dozví, tak mu proběhne hlavou asi všechno možné. Především asi to, že je to fatální, že jo?
2: No, bylo to v létě roku 2023, byly prázdniny a já jsem zrovna byla u maminky tady nedaleko v Těrlicku a jednou večer jsem nemohla usnout a najednou jsem znejistila, protože jsem si nahmatala takovou zatvrdlinu na hrudi nepravidelného tvaru. Tak samozřejmě jako žena jsem se lekla, šla jsem na biopsii a měla jsem jet do Irska, do Dublinu na Erasmus v rámci jako práce na angličtinu. A teď, když jsem byla po té biopsii, tak jsem z toho byla úplně špatná a říkala jsem si, no tak to já snad ani neodletím. Nakonec jsem si říkala, že ne, že to je taková jako vysněná cesta, že teda pojedu. No a byl to teda lobulární karcinom prsu, dvě ložiska. Jsem se vlastně dozvěděla v tom Dublinu, že to bylo pro mě těžké, protože jsem byla vlastně v cizím prostředí, daleko, sama, s kolegyněmi z práce. To byly vlastně prázdniny, no a já jsem si říkala, že to všechno jako nějak zvládnu, protože člověk nikdy neví, jako co ho čeká, jaká bude ta léčba. Na začátku se mluvilo o tom, že léčba bude trvat třeba 3 měsíce, maximálně půl roku. No a nakonec toho bylo 18 měsíců v onkologické léčbě a já jsem pracovala ještě v září a v říjnu, ale protože jsem měla zahájenou hormonální léčbu, která teda s mým tělem katastrofálně zamávala, tak jsem byla tak jako unavená, vyčerpaná, tak jsem si řekla, že mi to přestává dávat smysl a tak jsem si dovolila nepracovat. A najednou vlastně, kdy máte volný celý den, a co dál? Aby se člověk nezbláznil, že? Tak samozřejmě se honí hlavou myšlenky, kolik času mi ještě zbývá, umřu. Tak já jsem si řekla, že všechny tady ty negativní myšlenky sama od sebe, že je musím se snažit s nimi pracovat a prostě je vyeliminovat. A řekla jsem si, že to je ideální příležitost k tvorbě. Protože já jsem vždycky chtěla mít výstavu. Učila jsem v podstatě 20 let na základní škole a jak pořád tvoříte s těmi dětmi, tak už jsem prostě o víkendu neměla potřebu tvořit, nechtěla jsem vidět mládež, chtěla jsem si odpočinout a já jsem vlastně neměla téma. Nešlo to jenom tak si dělat kytičky nebo jasně, nějakou krajinku, prostě téma nebylo a najednou jsem si řekla, že ten karcinom toho prsu je vlastně dost výborné, nosné a vážné téma. Mám takové výborné kamarádky, říkáme si tetuny, já jsem jim slíbila, že to zazní v rozhlase, dobře, takže o tetunách jako musím mluvit. A tetuna Petra, ta mě přivedla k takové myšlence, ona mi říkala, Jaru, neměla bys to sepsat? No, já jsem to nejdřív úplně odmítla a pak jsem si říkala, že možná by to bylo zajímavé jako pro moje děti, třeba pro moje kluky.
1: Takže takový deník.
2: Takový deník, jasně. Já jsem takový staromilec, takže jsem si říkala, jestli mám psát, tak musím
1: papír,
2: psát.
1: Papír, tuška.
2: Jasně, tuškou na papír do deníku, který jsem si přivezla z toho Dublinu a nejdřív jsem vlastně začala psát. Po těch 2 měsících jsem začala chodit a říkala jsem si, že v aktivním těle je prostě zdravější duch, takže jsem si sama pro sebe udělala takový projekt, že jsem si řekla, že denně se budu věnovat aktivnímu pohybu, chodila jsem třeba 5 až 10 kilometrů. denně. A v zadní části toho ručně psaného deníku jsem si vymyslela, že bude obrazová příloha. Takže jsem se každý den trošku egoisticky vyfotila a zapisovala jsem si, s kým jsem šla, protože byla spousta přátel, kteří chodili za mnou na ty výpravy za zdravím, já jsem tomu říkala. A to mě vlastně nutilo jako nepřestat.
1: To je ideální chvíle, kdy se nadechnem. Po písničce navážem na tenhle ten příběh, protože je velký. Jarmila Kalvodová, host Českého rozhlasu Ostrava. Tak.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. S Jarmilou Kalvodovou trávím dnešní dopoledne a posloucháme její příběh, který je vlastně jedním ze strašného množství jiných dalších, které kolem nás jsou, ale víme jenom o těch některých, které zrovna potkáme, a já jsem potkala ten váš. Skončili jsme u toho, že s tu diagnózou jste se potřebovala nějak sama popasovat. Vynecháváme teď ty lékaře samotné, ale teď jde o vás, takže jste si naordinovala challenge ve formě toho, každý den něco ujdu, zapíšu to do deníku, budu to nějakým způsobem zaznamenávat. No a to se vám potom teda rozrostlo, to zaznamenávání.
1: To se mi rozrostlo, protože pak vlastně přibyla ta třetí třetina a pak jsem si řekla, že vlastně je to ideální příležitost k té tvorbě, k tomu malování. Tak jsem si ze školy dovezla ateliérový stojan a doma v našem prostějovském bytě mezi jídelním stolem a kuchyňskou linkou jsem si udělala ateliér, takže jsem si nakoupila plátna. Nevím, proč plátna, asi jsem chtěla malovat na plátno. Aby to bylo jednoduché, tak jsem nevolila olej, protože to by tam se mnou nikdo nevydržel. Takže jsem si koupila akryl, akrylové barvy. No a každé ráno, protože jsem měla vlastně, jela jsem v režimu omezených vycházek, což teda v onkologické léčbě je vězení, ale to je zase jako trošičku jiná otázka. Myslím si, že každý člověk, který je v onkologické léčbě, by měl mít neomezené vycházky, ale bohužel to v našem systému takhle nefunguje.
0: Takže omezené vycházky, pardon, v tom smyslu,
1: že režimu 6 hodin denně.
0: Ano, jo.
1: Takže já jsem vlastně měla vycházky ode 2 odpoledne a teď jsem ráno vstala a věděla jsem, že nemůžu nikam, že musím být doma. Tak jsem si říkala, tak vstanu v 8 ráno, vezmu do ruky ten štětec, stoupnu si k tomu stojanu a začnu malovat. A nemohla jsem malovat nic jiného, než to, co jsem žila. Takže můj první obraz se jmenoval Hormonální léčba. Pak následovali další. Bylo to období, kdy se nic nedělo, kdy jsem se chystala teprve na tu operaci, takže to byly takové jako většinou okamžiky, které jsem potkala na těch zdravotních výpravách. Takže něco vzniklo třeba u Těrlické přehrady, něco vzniklo někde na stezce, nějaké přírodní motivy. Postupem času až k pokoji číslo 5, to už jsem se vlastně dobrala operace, pak následovaly obrazy jako ozařovna, postradiační dermatitida. No a zakončila jsem to obrazem Panny Marie, což pro mě má velký symbolický význam, protože já, když jsem se v tom Dublinu tu diagnózu dozvěděla, tak my jsme tam chodili do církevní školy a já, protože jsem tušila, prostě jsem to tušila, že to nedopadne dobře, tak jsem šla k soše Panny Marie v takovém parčíku, kde jsme měli tu školu a tam mi teda moje lékařka z Prostějova oznámila tu diagnózu. Já jsem té panence Marie už tam v Dublinu slíbila, že až se uzdravím, takže jí přijedu poděkovat. To jsem ještě nestihla. Tak jsem si pak říkala, že poslední obraz, když už jsem byla vyléčená, tak jsem vlastně věnovala té Panně Marie. Takže vznikl cyklus takových 19 akrylů, které jsem vlastně už 5krát vystavovala společně se stránkami z deníku a je to pro mě samotnou jako obrovské překvapení, protože já jsem vůbec neměla v plánu jít s tím někam ven, ukazovat to veřejnosti. Deník jsem si psala opravdu jako pro sebe.
0: No tak jak se to přihodilo?
1: Jak se to přihodilo? A to je právě krásné, že já jsem asi přestala tlačit na spoustu věcí a nechala jsem věci plynout. To bylo jak lavina, takové jako řetězení přes samozřejmě jako přátelé, známé. A stalo se to tak, že jsem přes Fakencer, což je vlastně takové občanské sdružení lidí, kteří procházejí onkologickou léčbou, tak jsem na Facebooku objevila výzvu, že paní profesorka z jednoho pražského gymnázia hledala pacienty v léčbě, kteří by byli ochotní mluvit se studenty. Bylo to v Praze. Já jsem si to přečetla a říkala jsem si, to je přesně pro mě. Jsem otevřený člověk, netajím to v sobě, tak jsem si říkala, to bych asi chtěla. S tou paní profesorkou jsem se spojila a opravdu jsem do té Prahy jela. No a já jsem jim četla z toho deníku a promítala jsem jim fotky a promítala jsem už pár těch obrazů, které byly hotové. A tady ta paní profesorka z toho gimplu mě řekla, to je ale perfektní projekt, to by se mělo někde vystavit. A ona mě nasměrovala na galerii pro onkologické pacienty a podporující v umělce, která je v Praze. A nemusí to být jenom onkologické onemocnění, vystavují tam třeba vozíčkáři, lidi s handicapem. No a je to prostě krásné prostředí. Takže tam se vlastně konala první moje výstava. A tam, když jsem četla na vernisáži z toho deníku, tak jsem z toho byl vlastně takový komponovaný pořád. Ti posluchači na to krásně reagovali, takže se trochu jako plakalo, ale taky jsme se dost smáli. A tam na té vernisáži zase vznikla ta myšlenka, měla bys to vydat. A představte si, že knížka už skoro je v tiskárně. Hezky. A myslím si, že do 14 dnů asi bude na světě.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte stále Český rozhlas Ostrava. Dnes je to příběh Jarmily Kalvodové, což je můj dnešní host. Já se tak pokouším skládat si obrázek o té ženě, která naproti mě sedí, protože z vás prší teda spousta hezkých věcí. Žena plná života. Je to něco, co máte naděleno, anebo vám to ta nemoc trošku jako pomohla vydolovat tady tohle nastavení?
1: Já jsem pozitivní člověk, odjakživa, ale život vám samozřejmě přináší nejenom okamžiky veselé, ale i ty okamžiky těžké. A v mém životě, rodinném, partnerském, přišly těžkosti a já bych řekla, že tak trošku tuším, proč jsem onemocněla, protože jsem se nechala pohltit tím stresem a neuměla jsem to úplně zpracovat, takže si myslím, že to byl asi jeden ze střípků do té mozaiky, proč přijde nemoc. Ta nemoc asi byla takový jako pro mě vlastně takové otevření očí, že musím já sama na sobě zapracovat a že musím některé věci změnit a myslím, že se mi to povedlo. Jsem po té nemoci úplně jiný člověk, už vlastně vím, čím se trápit nemám, od čeho se mám oprostit.
0: Co nechcete.
1: Co nechci, jak si mám nastavit hranice, takže bych řekla, že vlastně mě to posunulo hodně dopředu v tom osobním vývoji.
0: Smím se zeptat ještě na jednu věc, aniž bych v tom chtěla příliš vrtat, ale vy jste celkem otevřená, tak kde tam v tom procesu toho všeho, když se to člověk dozví a tak dál, tak má místo něco jako strach, třeba fakt i z toho, že to nedopadne?
1: Měla, to určitě přijde jako přirozeně, ale já jsem si hned uvědomila, že tak jako stres, tak i ten strach je prostě emoce, která mi nepomůže. Proto jsem si říkala, že s tím jako musím pracovat a všechno to negativní, veškerá jako negativní energie, lidé, ze kterých třeba jde podobná energie, že to je něco, co já musím v tomhle okamžiku, abych se mohla uzdravit, opravdu jako vyeliminovat. Takže já jsem s tím jako vědomně pracovala a soustředila jsem se ne na to, že teď jsem v léčbě, že mám hormonální nával, že nemůžu spát, že jsem po operaci, že mám uřezané prso, že mám spálené prso, ale protože tohle všechno ve vás vlastně si živíte tu negativní energii. Takže já prostě jsem si představovala po operaci, že se mi hojí prso, po ozařování, že prostě popálenina k tomu patří a za chvíli bude zase krásná hladká kůže. Takže jsem si na tom vždycky hledala tu druhou stranu, tu pozitivní.
0: Byla jste na to sama, myslím sama se sebou, anebo vám třeba někdo pomáhal, myslím fakt jako procházet tím vývojem, který teď popisujete, jakože člověk se sebou začne pracovat, ale má na to, aby se sebou pracoval sám vědomě, nebo ho někdo nasměrovává?
1: Tak já mám hlavně tetuny.
0: Jo, jasně.
1: Takže mám ty výborné kamarádky, mám výbornou rodinu, moc mi pomáhal manžel, sestra, mám kolem sebe teda spoustu kamarádů lékařů, takže když mi něco nebylo jasné, jak jsem to konzultovala jako s nimi, takže oni mě třeba uklidňovali, vysvětlovali, ale nikdy jsem vlastně nevyhledala nějakého odborníka, že bych třeba pracovala s nějakým psychologem, docházela na nějaké terapie, to vůbec ne. A dokonce jsem ani se nechtěla účastnit třeba nějakých, já nevím, internetových jako debat, skupin. To bylo něco, co jsem věděla, že vyloženě jako nechci.
0: To je asi velmi dobrá cesta. Jaká je to dneska, Jarmila? Když jste říkala, že dneska jste úplně jiná, tak jaká je to žena?
1: Tak já bych řekla, že taková lehčí, šťastnější, možná autentičtější. Žena, která toho stihne jenom polovinu, ale vlastně to vůbec nevadí. A řekla bych, že jsem mnohem vyrovnanější a asi i silnější.
0: Když o tom mluvíte zpětně, po tom čase, co to dělá uvnitř, když to vyprávíte, když se k tomu vracíte?
1: Víceméně v každém okamžiku třeba i s nějakými fyzickými následky, které na tom těle jako zůstaly, protože samozřejmě zůstaly různé šrámy, zůstaly nějaké vedlejší účinky léčby, mám třeba problémy s pravou rukou a to je pro mě těžké, když jste jako výtvarník, takže teď i jako následně pořád třeba docházím na teď lymfodrenáže a na fyzioterapii a není to tak, jako že člověk je vyléčený a spousta lidí si řekne, tak a teď si zdravá, že? Takže to jako všechno jede dál.
0: Jasně.
1: No ale už to prostě nikdy není tak jako před nemocí. Ale já jsem vlastně za to všechno fakt jako vděčná. Vůbec bych to nechtěla z toho života vymazat, někde to zavřít a říct, že se mě to jako netýká a už jsem jinde. Vidím to jako vývoj a vím, že to mělo nějaký smysl.
0: No to teda. Kéž je to inspirativní, to, co teďka vyprávíte i pro ty, co nás poslouchají. Tak to je Jarmila Kalvodová, se kterou tady dneska sedím.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: dala takovou, ona to vymyslela a vymyslela takový hezký název z jizev květy, protože já jsem, když jsem se uzdravila, tak jsem úplně změnila médium. Teď už vím, že ta tvorba je součástí mého života a chtěla bych tvořit pořád, i když teda budu u toho učit ty děti. Věřím, že mi to zůstane. Já jsem musela úplně odložit ten akryl, musela jsem odložit to plátno, protože mi to najednou přišlo jako pastozní nánosy barev, do toho nějaká jako struktura, bylo to na mě takové vlastně jako těžké, hutné a já jsem věděla, že jsem někde úplně jinde a že chci jako to světlo a chci tu jako lehkost. Takže jsem si nakoupila akvarelové papíry francouzské velkého formátu, třeba 50 na 70 a to mě teď baví nejvíc, protože musíte pracovat jako rychle, akvarel je vzletný, pracuje se hodně se světlem, barvy se ředí a pak mě začaly bavit takové různé průhledy, takže jsem do těch akvarelů malovaných začala ještě vrstvit pauzáky, papíry, přes které to zase dostává ještě jinou dimenzi těch průhledů. Začala jsem do toho vyšívat, tím jsem se trošku vrátila možná k tomu dědečkovi. A na prostějovské výstavě, která byla vlastně v pořadí čtvrtá, kromě těch akrylů z té léčby, byly poprvé vystaveny ty moje velkoformátové akvarely, na kterých jsou takové floristické motivy z mojí terasy, kde to mám nejradši, protože jsem si říkala, že ten můj život vnitřní vlastně kvete a tam to všecko jako bují a já se teď cítím tak, že vlastně ten život, to je hojnost pro mě. Takže jsem ty akvarely začala nazývat vnitro zahradami, protože jsou to moje takové jako vnitřní zahrady. Takže jsem namalovala třeba bezovou, jetelovou, levandulovou, makovicovou a to je to, co mě teď vlastně baví.
1: Jak vždycky musí přijít něco, co je taková nějaká rána mezi oči, aby nám připomnělo, hele, ty jsi vlastně chtěla dělat úplně jiné věci, tak je dělej. Tak tady to teda byla jako docela velká šlupka.
0: Někdo prostě potřebuje tu velkou ránu. Já jsem to asi potřebovala.
1: Vrátila bych se ještě možná do toho Dublinu, protože to bylo to místo, které vlastně přineslo obojí. Vy jste tam možná asi hledala u ní trošku podporu. Zároveň jste se tam dozvěděla teda tu blbou věc. Tohle, když člověk taky zapíše jako místo spojené s nějakou emocí, tak s jakým vztahem k tomu místu to je teďka? Je to láskyplný Dublin?
0: To je láskyplný Dublin, určitě. A dokonce se dějou takové krásné věci a to mě právě strašně baví, když tomu jdete naproti, malinko musíte jít naproti, ale ono se to jako děje samo. A já s hodou okolností jsem se seznámila s jednou kamarádkou, jejíž dcera má přítele v Dublinu, jela tam za ním, tak já jsem mi to jako vykládala, že tam mám tu panenku Marii, no a přišla mi fotografie, aniž bych ji o to žádala, že ta mladá dívčina Kačenka tam zanesla kytičku a říkala, já jsem jí to všechno řekla, protože Kačenka byla na mém autorském čtení, tak říkala, já jsem to té panence Marii všechno řekla, že si to jako krásně zvládla, že na ní myslí, že se tam přijedeš podívat. Tak z toho jsem měla velkou radost a představte si, že tento týden mi přišla fotografie na mobil, že přítel té Kačenky, kterého já vůbec neznám, ale je to Ir, mi koupil v Dublinu deník, úplně stejný, do kterého jsem jako já psala ten autentický onkodeník a má ho pro mě.
1: Hezky. Dějou se zvláštní věci, že?
0: Dějou se zvláštní věci. Dostala jsem příležitost jít učit na výtvarný obor na základní uměleckou školu v Plumlově, což vlastně je pro mě velká výzva. Bude to úplně jiná práce a tím, že vlastně pro mě něco končí, tak já jsem si uvědomila, že když jsem tady v Ostravě, kam jsme na výtvarnou exkurzi jezdili opakovaně, takže je to vlastně moje poslední. Já se trošku loučím, protože končí moje 25-letá etapa Kostelci na Hané, no, kde jsem nastoupila jako mladá učitelka.
1: Hele, co vám teda můžu popřát nejlíp?
0: To, co přeju já asi sobě a všem, a to je zdraví a láska.
1: Moc vám to přeju. Těším se na knížku, kdykoliv na viděnou. Budu se těšit s Jarmilou Kalvodovou. Teď mě bylo velkým potěšením. Děkuju vám.
0: Já děkuji moc za pozvání.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě míří do svého finále, ale máme pro vás ještě jednu překvapivou soutěž. Ve středu 3. června se v Ostravském domě kultury Akord od 19 hodin uskuteční bez

beseda z cyklu Kriminálka speciál. Kriminálka opět vyráží za svými fanoušky. Jedná se už o druhou letošní zastávku po Ústí nad Labem, kde pořad proběhl v dubnu. Fanoušci se tak mohou těšit na setkání s tvůrci pořadu a před nimi severomoravskými detektivy a vyšetřovateli. Pokud vás téma zajímá a láká, tak mám pro vás dvě volné vstupenky. Vyhraje je ten, kdo se jako první dovolá po písničce.

0: Soutěžíme s Českým rozhlasem Ostrava. Volejte 596 112 266.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal?
2: Tady je Barbora. Hezký den přeji.
1: Já vám taky, paní Barboro, hezký den přeji. Odkud voláte?
2: Ze Šilhařovic.
1: A tak to budete mít do Ostravy taky kousek. 3. Ano. června v Akordu, tedy v Domě kultury v Ostravě Zábřehu, se uskuteční akce Kriminálka speciál, kde se budete moci setkat s tvůrci pořadu a před nimi severomoravskými detektivy a vyšetřovateli. A pověste mi, půjdete sama nebo někomu lístky darujete?
2: Já se musím omluvit, já nepůjdu vůbec, protože já tu 3. nebudu.
1: Tak aha, tak komu je dáte?
2: Nevím komu, přenechám to někomu.
1: Dobře, takže můžu vzít jiný telefon?
2: Jo, buďte tak hodný a nezlobte se. Jsem nevěděla, že to je 3.
1: Mějte se hezky. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se nám dovolal?
3: Dobrý den, zdravím, Bořek Havířov.
1: Bořku, vy máte 3. června čas večer?
3: Prosím?
1: Vy máte 3. června čas večer?
3: No jo, já si myslím, že jo, když tak to dám
1: dětem. Super, dobré. Tak já vám blahopřeju, zdravím vás do Havířova a ještě prosím chvíli zůstaňte na telefonu.
3: Jo, jo.
1: Díky.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
1: Naší další rozhlasovou poradnu věnujeme všem nadšeným fotografům, amatérům. Jak ulovit ten nejlepší záběr, čeho se při focení vyvarovat a jak pracovat s výsledným snímkem. I o tom bude řeč se zkušeným ostravským fotografem Eduardem Paškem. K poslechu zve Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za pár minut bude poledne, do studia přijde i Tereza Hájková, nabídne vám další aktuální zprávy. No a hnedka po zprávách ve 12 hodin se už můžete těšit na vaši oblíbenou hudební poštu, tedy na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Začínáme zhruba 4 minuty popolední.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: Bude poledne. Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Tereza Hájková za okamžik.
5: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Stavba nového mostu na Ostravské Karolině ještě více omezí dopravu. Minister školství dnes bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. U městského úřadu v Kopřivnici mohou občané vyplnit dotazník spokojenosti. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Až do konce roku řidiče v centru Ostravy omezí v průjezdu městem stavba nového mostu na Karolině. Ta začala v březnu a ode dneška vstupuje do fáze, kdy stavbaři musí uzavřít nájezdy na hlavní cestu na ulici Frýdecké. Složitější je teď taky průjezd podél moravského břehu řeky Ostravice.
6: Žlutý kovový most se má stát novou architektonickou dominantou města. Kromě jeho výstavby stavbaři taky přestaví dvě běžné křižovatky na kruhové a vybudují nové stezky pro chodce a cyklisty. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO se odpoledne sejde s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. A to kvůli problémům s testováním žáků 5. a 9. tříd základních škol. Plaga na sociální síti X uvedl, že po inspekci bude chtít podrobné vysvětlení situace. Dodal, že je připravený celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. České nemocnice využily evropské peníze na pomoc po covidové pandemii neefektivně, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Peníze Česko dostalo v letech 2020 až 2023 z evropského programu REACT-EU. Vláda tehdy rozhodla, že většina peněz půjde na zdravotnické projekty. Na nákup přístrojů a vybavení dostala ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj skoro 19 miliard korun, říká mluvčí NKÚ Hana Kadečková.
7: Dotace byly poskytovány ve 100% výši a nemocnice je tak v některých případech využily i na nákup přístrojů a vybavení, které nezbytně nepotřebovaly, neměly na jejich obsluhu dostatek kvalifikovaného personálu a nakupovaly je jen jako záložní.
5: Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veroniky Lukášové nemocnice nepořizovaly nadbytečné přístroje, ale připravovaly se na nečekané krize. Kopřivnice znovu zjišťuje, jak jsou lidé spokojení s prací a službami tamních úředníků. Před městským úřadem do ankety sbírají odpovědi středoškoláci. Hodnocení je jako ve škole, na stupnici od 1 do 5. Lidé se mohou vyjádřit k čekací době, přístupu úředníků anebo prostředí úřadu, popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková.
8: V dotazníku nechybí ani dotaz na preferované způsoby komunikace a zjišťování, zda lidé vědí o možnostech vyřizování některých úředních záležitostí z domova, například prostřednictvím portálu Občana.
1: Počasí.
5: Odpoledne bude v našem regionu slunečno s teplotami do 25 stupňů. V noci čekejte jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami mezi 15 a 11 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude opět jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V Ostravě Hrabůvce v ulici doktora Martínka ve směru od kruhového objezdu k Místecké ulici se vyšetřuje hromadná nehoda 5 osobních aut. Počítejte tam s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik Tereza Hájková, aktuální zprávy, předpověď počasí a také dopravní zpravodajství pro Severní Moravu a Slezsko. Ladíte Český rozhlas Ostrava a 4,5 minuty popoledni je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. 25. květen, to znamená, že pokud znáte nějakou violu nebo violetu, tak holkám nezapomeňte popřát, protože dnes mají svátek. 596 11 22 66, to je nejkratší cesta k tomu, zvolit si písničku, kterou máte rádi. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké poledne, no a za malou chvíli začínáme. Nosím

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A je to tady vaše oblíbená hodinka našeho vysílání, kdy si písničky vybíráte sami. Stačí, když se dovoláte na 596 11 22 66 a naším prvním DJem pondělní hudební pošty bude paní Alena z Ostravy Poruby. Hezký dobrý den.
2: Hezky teda dobrý den, tady Alena z Ostravy Poruby. Zdravím celou rozhlasovou rodinku. Chtěla bych si já nechat jednak zahrát pro svoji radost a také pro všechny ty, kterým nemá kdo zahrát. Ale pane Vladimíre, chtěla bych taky hlavně dodatečně popřát vám k vašim sobotním jmeninám, nebo jsem se nemohla předtím dovolat. Přeji vám hlavně hodně zdraví, božího požehnání, spokojenosti, hodně osobních a pracovních úspěchů. Velmi ráda poslouchám vaše krásné pořady, které pro nás připravujete. Ještě jednou, pane Vladimíre, děkuji vám a tato písnička patří taky hlavně vám.
1: Paní Aleno, já moc děkuji za zavolání a děkuji za přání. Mějte se krásně v Porubě a už písnička je na cestě.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli ve Slezsku v Ostravě Porubě a teď se podíváme do Moravského Záhoří. Míříme do jednoho z nejstarších měst na Moravě. Na samém jihu Moravské brány u řeky Jihlavě leží Kelč a právě tam nás čeká Tonda. Tondo, dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Já bych chtěl dneska popřát se svou přítelkyní Alenkou Úříkovou z Hošťálkové popřát její dceři k dnešním narozeninám. Jmenuje se Alenka Alaja, je z Ratiboře. Dále i to přeji její synové Patrik s rodinou, Lukáš, dále bratr Honza s rodinou, sestra Petra, sestra Lada s rodinou a v neposlední řadě její manžel Salvatore, který momentálně žije v Itálii. Za všechny jmenované děkujeme za její starost a obětavost, kterou dovede dodává nám rozdávat všem. Toto přání spečeťují pusinkami její milované vnučky Vali a Nelly. Pane redaktore, moc krát vám děkuju.
0: Rádo se stalo, Tondo. Mějte se dobře a pozdravujte v Kelči naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvíli jsme byli v Moravském Záhoří, což je takový zvláštní krásný prostor na pomezí Valašska a Hané. A teď už se teda ale přehoupneme na Valašsko. Míříme do Rožnova pod Radhoštěm, konkrétně na sídliště Koryčanské paseky. Tam nás čeká Maruška. Maruško, hezký dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát v první řadě pane Vladimíre, vám k svátku, který jste měl v sobotu, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ať se máte dobře.
1: Děkuji vám moc krát, dám si na vás panáka.
2: Elišce s pejskem Argoškem přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Věrce s Petrem, s přítelem Petrem z Mišku a Hance z Mišku. A všem, kdo nemá komu zahrát. Děkuji moc.
1: Rádo se stalo, no a přestože je písnička vyslaná z Valašska, tak nás přenese na Slovácko. Mějte se krásně, Maruško, hezký den.
2: Vy taky.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A před malou chvílí jsme byli v Rožnově pod Radhoštěm, no a teď se pojedeme podívat do Poodří, do míst, kde Pustějovský potok se pomalu a jistě klene k řece Odře. Moravská dědina na Slezském břehu řeky Odry a právě tam nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den do Kujav.
3: Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. V první řadě bych chtěla popřát vám k svátku, co jste měl v sobotu, protože jsem se nedovolala a včera byly Janičky, tak potřebuju ještě Janičkám popřát. Tak milé Jany, Jana Bělíčková, Jana Svačinová, Jana Kozelská a Jana Navratová. Milé Jany, vašemu svátku hodně štěstí a zdraví, božího požehnání vám přeje Líba Iluš. A vám děkuju za písničku a ještě jednou všechno nejlepší.
2: Já moc děkuju, paní Líbo, díky za přání a díky za zavolání. Příště se na vás budu zase těšit. Mějte se hezky.
3: Jo, děkuju, naslednou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte. Telefonní číslo do Ostravského rozhlasu je pořád stejné, je to 596 11 22 66. Pro další písničku teď zamíříme do Těšínského Slezska. Míříme do města, které leží na břehu divoce meandrující řeky Lučiny. V Havířově nás čeká Maruška. Hezký dobrý den.
1: No, dobrý den, pane Vladimíre, a všichni posluchači krásného radia Ostrava. Dnes bych chtěla dodatečně popřát naší sestře Janičce Bohačíkové z Lichnova u Krnova, která měla včera svátek. Taky slavila svátek naše neteř Janička Kurečková z Krásova. Milé Janičky, vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a panenka Maria, ať vás chrání. To vám za naše celé velké rodiny z celého srdce přeje sestra a teta Maruše Zavířová. Přání posílám taky všem mojim kamarádkám Janičkám, vám taky, pane Vladimíre, k sobotnímu svátku a děkuji moc za prostor, který jste mi věnoval a vyhledání písničky někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo, paní Maruško, pozdravujte v Havířově a mějte se hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dohrála píseň Rosemary, tentokrát v podání Suzanne Vega, a my míříme dál v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát se z Havířova vypravíme zpátky do Poodří, přímo do hlavního města Poodří, do města vagónů a rybníků. Ve Studénce nás čeká paní Zdeňka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, vážená redakce. Ráda bych popřála k dnešním narozeninám paní Soni Šimečkové z Pustějova. Milá Soni, netřeba moře slov, netřeba řeky věd. Úmysl prozradí i malý skromný květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadnou do místa v srdíčku. Posílám hudební dárek od Hanky Zagorové, nejhezčí dárek. Celkem to zpívá 45 zpěváků. A protože jsem se 2-3 dny nedovolala, tak bych ráda dodatečně taky poslala tuto písničku panu inženýru Vladimíru Urbancovi ze Studénky. Jeho paní tam měla včera svátek a posílám taky tu písničku jejich tatínkovi pro radost a potěšení. Pozdrav, posílám vám vše v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte, i když jsou moc zkrácené. Děkuji vám, pane Vladimíre, za vyhledání písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Já děkuji za zavolání, pevně věřím, že jednou nastane doba, kdy hudební pošta bude trvat 10 hodin. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Jana Nováková, lékařka kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava. Pozvala se mi, abych s ní probrala svrab, což je vysoce nakažlivé kožní onemocnění, jehož výskyt v Česku dlouhodobě výrazně narůstá. Naslyšenou v naší lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 12 hodin a 42 minut, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava a vracíme se zpátky do města Havířova, tentokrát za Marií. Hezký dobrý den vám přeju.
4: Dobrý den i vám a všem posluchačům. A chtěla bych popřát, i když včerejšímu svátku, co měli Jany, všechno to nejlepší paní Janě Mecové, hodně zdraví, lásky, pohody v klubu z celé své rodiny a se jí daří a šlapejí to vesele pořád dál. Všem posluchačům přeji krásné odpoledne slunečné. Vám taky a děkuji moc.
3: Rádo se stalo a hezký den do Havířova.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Máme před sebou poslední hudební přání. Míříme nad Olešnou, míříme přímo do Palkovic a čeká nás tam Antonín. Hezký dobrý den, Antoníne.
1: Dobrý den, tady Antonín Novotný z Palkovic. Vám moc krát děkuji a chtěl bych popřát Vlastičce Novotné, Peťce Bočkové, Lucince Žitkové, Peťkovi Bočkovi, Natálce Klečkové, všetkým za to, jak se o mě starají. Mockrát vám děkuji, pane Vladimíre.
0: Rádo se stalo a držte se a pozdravujte kolem sebe naslyšenou. Děkuji.

Končí hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 25. května. Za malou chvíli vám nabídneme zprávy a potom už rozhovor z cyklu Alex a host. Dobrá zpráva přišla z Bohumína. Bohumín objevili orla křiklavého. Naprosto unikátní ornitologický objev. Pravděpodobně letěl do sousední Orlové. Těžko říct. Nicméně to už se dozvíte ze zpráv. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný den s Českým rozhlasem Ostrava. Budu se na vás těšit zase zítra.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Stát bude ceny paliv regulovat i v červnu, schválila to vláda. Příbor zdraží pronájem městských bytů. V Bohumíně se objevil vzácný orel křiklavý. Zítra bude slunečno a naměříme až 29 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO to schválila vláda. Rezort vydává pravidelné cenové stropy od začátku dubna, kdy kvůli krizi na Blízkém východě vzrostla cena ropy. Kvůli zdražování paliv vláda zároveň v dubnu dočasně snížila spotřební daň na naftu. Městské byty v Příboře zdraží od června o 20%. Zvyšování cen se dotkne i sociálního bydlení a domovů s pečovatelskou službou. Nájemné se zvedne o stovky korun, u těch největších bytů zhruba o tisícovku.
2: Město tak reaguje na dlouhodobý růst provozních nákladů. Zvednutí nájmu přinese Příboru ročně přes 3 miliony korun. Peníze navíc radnice využije na opravy bytů a další investice. Nájmy město naposledy zvedalo před 3 lety. Z Příbora Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
0: Bývalý prezident Miloš Zeman neuspěl se stížností na poskytování informací o jeho zdravotním stavu. Podle zjištění serveru i rozhlas.cz o tom rozhodl Úřad pro ochranu osobních údajů. Zeman si stěžoval na to, jakým způsobem Ústřední vojenská nemocnice v době jeho hospitalizace před 4 lety nakládala s informacemi o jeho zdraví. Nemocnice tehdy informace poskytla kanceláři prezidenta a předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS. Úřad ale postup nemocnice ani nemohl zkoumat, protože ta veškeré související dokumenty skartovala. Zeman se odvolávat nebude, říká jeho právník Marek Nespala.
3: Proti tomu rojit nemůžeme, protože proti odůvodnění tohoto správního aktu, tohoto rozhodnutí není přípustné odvolání. Nicméně se jedná o velký námět k úvaze současného úřadu prezidenta republiky, aby tato situace již nevznikla.
0: Pracovníci z odboru životního prostředí v Bohumíně zaznamenali orla křiklavého. V Česku je dravec vzácný. Radnici výskyt kriticky ohroženého druhu potvrdil autorizovaný biolog. Podle mluvčí města Jany Končítkové se orel objevil zhruba půl kilometru od obydlené oblasti ve Starém Bohumíně.
4: Pohyb orla křiklavého ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se zde dravec usadil nebo dokonce hnízdil. Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být pro ornitology cenným údajem.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, v údolích místy až 9 a na horách kolem 10. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů a na horách naměříme do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Problémy přetrvávají v ulici doktora Martínka v Ostravě Hrabůvce. Mezi kruhovým objezdem a Místeckou ulicí se vyšetřuje nehoda 5 osobních aut. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Do světa showbiznesu ho vyneslo čtvrté místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
5: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvákem Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už jen vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí.
0: Přáním, opravdu, velké díky. Ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no, tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc. Ale
1: fakt?
0: Jako,
1: a to je,
0: Alex
1: je,
0: to je
1: můj
0: žena.
1: Sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom
1: vyšívá? No, ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují, jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu, nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to bylo té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí
0: a
1: je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, takže bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že to v tom O2čku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok a teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď, i když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a La Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně pro, ne, že můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás.
0: Tom Slobolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že já hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, jak od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísahám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničků jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5krát denně si voláme. A to nejsou jakože 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říkám, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo, to
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak OK. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím, jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70.
1: Já vím.
0: Tak třeba jednou
1: a to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlin, Out Universum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že

0: že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Fórum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
1: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
0: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou. Chci mít těch 100%.
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černýho páva,
1: tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou to jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. Hmm. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším. Hmm.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte jezdit, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy, po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu. Já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále. A to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Horní Benešov chystá připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren nedaleko města. Zájem o státní dluhopisy je dvakrát vyšší, než stát čekal. Stavební firma opravuje tréninkové fotbalové hřiště v Havířově. Taky zítra čekejte slunečné počasí a teploty do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Radnice v Horním Benešově odmítá akcelerační zóny pro stavbu větrných elektráren nedaleko města. Jde o zóny Kamenný vrch a Liščí vrch. Město už zaslalo připomínky na kraji a chystá další dokument pro Ministerstvo pro místní rozvoj, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
2: Město Horní Benešov je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy, která prostě nese odpovědnost za rozvoj území a za kvalitu života těch obyvatel.
0: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Rezort původně počítal s 20 miliardami korun. Stát je i přes překročení této částky bude nabízet dál až do 28. června. Připomínky k chystanému návrhu zákona o médiích veřejné služby projedná večer koaliční rada. Připomínkové řízení k němu už skončilo. Vláda ANO, SPD a motoristů chce převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Se záměrem nesouhlasí veřejnoprávní média ani opozice. Ta návrh dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury, poslance Martina Baxy z ODS, takovému označení odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy už dříve řekl, že pracovat bude jen s relevantními připomínkami k návrhu. Výrazně zákon předělávat nechce. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov opravuje fotbalové hřiště. Tréninková plocha se nachází v areálu městského stadionu v prostřední Suché. Pod travnatým povrchem stavební firma vybudovala speciální systém pro schromažďování dešťové vody, říká ředitel správy Nazim Afana.
4: Byl položen drenážní systém, který je pak napojen na záblahový systém, ať zachytáváme dešťovou vodu pro zálivku. Jsou tady nově světla, čili bude to osvětlené tréninkové hřiště a i se střech zdejších přilehlých budov svádíme i tu dešťovou vodu.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdlantu nad Ostravicí na silnici číslo 56 ve směru na Frýdek Místek probíhá úklid po dopravní nehodě. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. To je aktuální čas a také dnes vás už z ostravského studia Českého rozhlasu zdraví za všechny Iveta Radamová a vítám vás zároveň u našich následujících hodin i minut odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Kam se vydáme? Začneme v Havířově. Havířovská opozice totiž bude na červnovém zastupitelstvu žádat odvolání jednatele městské realitní agentury. Proč? Řekneme si detailně už za malou chvíli. No a v polovině hodiny samozřejmě přidáme pár zajímavých informací, které se týkají ostravské zoologické zahrady. No a chybět nebude ani pohodová muzika. Michal David, Pavel Bobek už za chvíli, a to znamená i písničky, které nestárnou, a můžu slíbit i kapelu Činasky nebo Eltona Johna. Bude toho více, přeji krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme začít jednou aktuální informací. Jednatel Městské realitní agentury Robert Masarovič zůstává i jako obviněný z korupce a machinací se zakázkami dál ve funkci. Dnes v Havířově jednali radní. Masarovič je dál ve funkci, jeho konec ve vedení firmy, která spravuje městské byty, ale bude na příštím zasedání zastupitelstva žádat opozice. Více k tomuto tématu už řekne v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Marto, projednala dnes rada města Havířova setrvání obviněného jednatele městské firmy ve funkci?
1: Projednala, ale ne jako oficiální bod programu. Jak mi potvrdil náměstek havířovské primátorky Jakub Chlopecký z Hnutí ANO, o už třetím obvinění z trestných činů v souvislosti s městskými byty členové rady diskutovali. Já jsem byla po celou dobu na havířovském magistrátu přítomna. To jednání rady trvalo zhruba hodinu a čtvrt. Předcházela mu porada vedení města. Nikdo z vedení města ani městská mluvčí mi ale nechtěli nic sdělit nebo obšírněji vysvětlit. Nakonec se mi podařilo získat jen stručné vyjádření náměstka Chlopeckého. Poslechněte si ho.
2: Bavili jsme se o tom.
1: Bavili jste se o tom a má to nějaký výsledek konkrétní?
2: Výsledek to bude mít. Nechte nás ještě pracovat.
1: Je to právě rada města, která má pravomoc jednatele městské realitní agentury jmenovat a taky odvolat. Příště rada zasedne za necelý měsíc. Může ale taky svolat mimořádné zasedání.
0: Marto, jaká je reakce opozice?
1: Opoziční hnutí Havířov sobě bude na příštím zasedání zastupitelstva navrhovat odvolání jednatele MRA Roberta Masaroviče. Poslechněte si lídra hnutí Havířov sobě Jiřího Jekla.
3: Z našeho hlediska je tenhle ten postup statutárního města Havířova nevysvětlitelný, protože pokud jsme odvolali obviněného pana primátora Baránka, tak nerozumíme tomu, proč jednatel firmy, která je několikrát už prověřovaná, veřejné zakázky, přidělování bytu a nic se neděje.
1: Zasedání se uskuteční na začátku června. Opozice má ale v zastupitelstvu menšinu, takže není zdaleka jisté, že svou vůli prosadí. V Havířově totiž vládne s pohodlnou většinou koalice Hnutí ANO, Spolu, Socdem a Hnutí pro Havířov. Jak Jiří Jekl připomněl, to nejnovější obvinění kvůli opravám městských bytů není jediné, kterému jednatel městské realitní agentury Robert Masarovič čelí. Už loni si vyslechl obvinění i z machinací při přidělování bytů. V reakci na tomu pozastavilo členství hnutí ANO. Ve funkcích městského i krajského zastupitele ale zůstal a na Moravskoslezském kraji vykonává taky funkci předsedy finančního výboru. I tam jsem se ptala, ale dostala jsem jen stručnou odpověď od mluvčí kraje Nikoly Birklenové. Cituji, k uvedenému nemáme žádné informace, proto to nebudeme ani nemůžeme nijak komentovat.
0: Připomeň ještě prosím, čeho se měl podle policie Robert Masarovič dopustit.
1: Spolu s dalšími 19 lidmi, podle našich informací jsou to zástupci stavebních firem, se měl minimálně v letech 2022 a 2023 podílet v organizované skupině na sjednávání výhody při zadávání veřejných zakázek na údržbu a opravy městských bytů. V této skupině padly také obvinění za trestné činy podplácení a přijetí úplatku. Podle vrchního státního zástupce jim za to hrozí až 12-letý trest.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Díky za všechny informace.
1: Děkuju a přeju hezké odpoledne.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Činasky v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do ostravské zoo a tentokrát se zastavíme u expozice s mláďaty, u které konkrétně to vše ráda prozradím. Jaro totiž bývalo i na stacích radostným obdobím, zejména proto, že se rodila i líhla mláďata. A stejně tak to vypadá i v ostravské zoologické zahradě. Ostatně při své návštěvě to zjistila odmluvčí zoo Šárky Novákové, také redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Expozice na statku je dlouhodobě asi snad nejoblíbenější u rodin s malými dětmi, protože samozřejmě můžou přijít dovnitř na krmici a teď mají o to větší důvod, protože je tady veselo a jako v přírodě, jako na správném statku, máte mláďata.
2: Ano, to jsou typická jarní mláďata, která se rodí časně z jara, tak aby vlastně že v období Velikonoc dělala radost malým i velkým, a letos se nám opravdu urodilo doslova do písmene. Máme tady přes 10 kůzlat. Zajímavé je, že jsou všechna bílá, přestože mají různobarevné matky.
1: Čím to?
2: Protože mají bílého otce, takže se prosadili geny právě kozla, který je teda celý bílý. A pak tu máme zase naopak černé ovečky kamerunské, černá jehňata, takže je to takový kontrast černo-bílý.
1: Když takhle jako přicházejí vám lidi, jsou ukáznění a krmí pouze tím, čím mají?
2: Samozřejmě se najdou výjimky, které vlastně nám porušují pravidla a nechápou, že to krmení opravdu tady máme z nějakého důvodu, a přitom množství lidí, které vlastně k nám přichází, zase jsme samozřejmě velmi rádi, tak ta zvířata potom mohou trpět překrmením, a přestože jim třeba podají mrkev nebo něco jiného přírodního, tak pořád, když si to vynásobíme krát 5 000 nebo 7 000, tak je to opravdu nepatřičné a může to tím zvířatům způsobovat problémy. Teď navíc máme malinko taky komplikace právě s těmi kůzlaty, která jsou rozkošná, samozřejmě roztomilá, a děti se k ním vrhají, že lidé krmí i ta kůzlata, a tady právě na ně apelujeme, že jsou to vlastně kojenci víceméně, ano, přesně tak, a že tou hlavní potravou pro ně je teďka mateřské mléko a ty granule, které vlastně jsou k dispozici pro velká zvířata nebo dospělá zvířata, pro ně nejsou vhodná. Můžou jim způsobovat zažívací problémy, protože ten jejich trakt vlastně na to ještě není připraven, a navíc ani ty granule pořádně nepokoušou.
1: Takže krmit pouze dospělé a malé hladit.
2: Malé hladit s malými, ano, nechat se potěšit malými a velké nakrmit, přesně tak.
1: Povídáme si tedy o kozách, zmínila jste, že máte i černé ovečky. Jaká další mláďata se už narodila nebo chystáte se na jejich příchod tady na statku?
2: Narozená už jsou vlastně z kraje roku zase jehňata ovcí Valašek a tele Dahomey, to je vlastně skot, jeden z nejmenších na světě, africké plemeno Dahomey, takže ta už jsou vlastně na světě od vlastně začátku roku. Teď vlastně byla na řadě ta kůzlata a jehňata a možná ještě sedí nebo je s mláďaty husa domácí a možná potom samozřejmě u andulek, ale tam se líhnou v průběhu roku.
1: Vždycky se zastavím tam u těch prasátek. Taky míváte někdy mladé nebo nemáte chovný pár?
2: Nemáme chovný pár, prasata se inseminují, protože nemáme úplně prostory vhodné pro kance, přece jenom je to mohutné a silné zvíře, takže tu máme jenom samice. A teď taky samozřejmě nevím, v jaké jsou fázi, jsou to teda přeštická prasata, čili typické české plemeno.
1: Masité, velké, zavalité.
2: Samozřejmě, které posluchači, kteří ano, mají rádi řízky a podobně, je vlastně vyšlechtěna speciálně v České republice.
1: Dodává mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Od expozice na statku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Možná jste už také zaslechli ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava, že máme Světový den včel. Ten byl stanovený na 20. května a to v den narozenin jednoho ze zakladatelů moderního včelařství. No a právě druhá polovina května je také obvykle dobou, kdy včelaři u nás vytočí první med. Tomu však také předchází spousta práce. Jedním z důležitých úkonů je první jarní kontrola úlu. Pokud vás zajímá, jak to vše probíhá, zjistíte to na našem webu ostrava-rozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Je to tak, spousta možností, spousta příležitostí v průběhu celého měsíce května na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tak kdo má to štěstí, dovolal se hned po zaznění signálu a je teď na lince. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Koho vítám?
2: Tady Marie.
1: Zdravím vás, paní Marie. Tak soutěž probíhá v průběhu celého května. Zkoušíte to celou dobu nebo se to podařilo až teď?
2: No, zkoušela jsem to, ale nikdy mi to nevyšlo až dneska.
1: To mám radost, protože vám můžu říct, že už teď máte jistou výhru, tu denní výhru, tou je CDčko Toulky českou minulostí. Moc blahopřeji.
2: Děkuji.
1: A samozřejmě také vy budete zařazena do pátečního slosování. Víte o co?
2: No, o pobyt někde.
1: Ano, o víkend ve wellness hotelu Bavária v Horní Lomné. Tak v pátek nezapomeňte poslouchat, protože věřím, že to je velmi atraktivní cena, co říkáte.
2: No to jo.
1: Tak popřemýšlejte zatím, koho byste případně vzala sebou. No a v pátek buďte ve střehu, v pátečním odpoledním vysílání samozřejmě už budeme znát i výherce tohoto týdne. Tak moc blahopřeju pro dnešek a držím palce, ať to všechno dobře dopadne i v pátek.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, zůstaňte prosím na lince, ať se domluvíme samozřejmě na těch dalších informacích, ať vše zaznamenáme tak, jak má být a vy jste připravena na to, kdyby náhodou, tak jako všichni ostatní se na to páteční losování těší. Pro vás stále platí, ta příležitost ještě pár dnů je. Tak to zkoušejte.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Stavba nového mostu na Ostravské Karolině ještě více omezí dopravu. Jak konkrétně, od kdy a jak, to se dovíte za chvíli. Podrobnosti přidáme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Je pro vás bude mít Tereza Hájková. Ta zprávy připravuje celé dnešní odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Divadelní festival Dream Factory Ostrava slaví plno letost.
1: A k 18. mu přijedou popřát Oskar Hess,
0: Simona Levandovská,
1: Martin Mišička,
0: Anna Kameníková,
1: Mark Christian Hochman
0: nebo Miroslav Krobot.
1: Oslavy odstartují 22. května.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Stavba nového mostu na Ostravské Karolině ještě více omezí dopravu. Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Taky zítra bude slunečno, naměříme až 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Až do konce roku řidiče v centru Ostravy omezí v průjezdu městem stavba nového mostu na Karolině. Ta začala v březnu a ode dneška vstupuje do fáze, kdy stavbaři musí uzavřít nájezdy na hlavní cestu na ulici Frýdecké. Složitější je teď taky průjezd podél moravského břehu řeky Ostravice.
5: Žlutý kovový most se má stát novou architektonickou dominantou města. Kromě jeho výstavby stavbaři taky přestaví dvě běžné křižovatky na kruhové a vybudují nové stezky pro chodce a cyklisty. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit na dobrovolné bázi. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladů přišli o 100 miliony korun. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exminister spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Tenisové kurty v Branticích na Bruntálsku budou v provozu nejspíš do konce června. Začala totiž jejich oprava po povodni v roce 2024. Z hřiště zůstala jenom ocelová kostra. Sportoviště se vrátí do areálu Téje Sokol Brantice v sousedství zámku, říká tamní nezávislá starostka Jiřina Hejnišová.
6: Co opadla voda, tak vlastně tenisové kurty byly úplně zničené a to především z toho důvodu, že zrovna v tom sportovním areálu šla ta největší vlastně vlna. A betony hlavně byl problém vlastně dole v té podezdívce, že ty byly jako špatné, poškozené. Sport.
3: České hokejisty čeká na světovém šampionátu souboj s Norskem. Národní tým má postup do čtvrtfinále jistý a v utkání bude favoritem. Asistent trenéra Jiří Kalous ale upozorňuje na formu Severanů, kteří na turnaji vzali bod Kanadě a porazili Švédsko.
7: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
3: Zápas Česko-Norsko začne ve Friburgu v 16 hodin a 20 minut.
4: Počasí.
3: Zítra bude v kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na horách naměříte do 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 v Ostravě na 361. kilometru ve směru na Brno havarovala dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Další aktuality a zajímavosti. Začneme v Bílovci. Bílovec totiž nesouhlasí s plány policie na zrušení tamní služebny. Proč? Podrobnosti přidáme už za malou chvíli. A v polovině hodiny se vydáme na výlet k městě Albrechticím, kde na mírném návrší stojí neoklasicistní hrobka rodiny Kajů. Bude to více krásné odpoledne, určitě potěší i dobrá muzika Leona Machálková, Valdemar Matuška nebo třeba Miroš Birka. Tak příjemné odpoledne s námi.

na cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako dvě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď už ale míříme na Novojičínsko. Zhoršení bezpečnostní situace nebo komplikace při vyřizování administrativy. Problémy, kterých se obávají starostové Bílovce a okolních obcí. Tamní policejní služebna se má totiž sloučit s oddělením ve Studénce. Více už ví reportér František Kuča, se kterým jsme ve spojení. Františku, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Já jsem právě přímo v Bílovci před kulturním domem, kde se už 2 hodiny diskutuje v rámci mimořádného zastupitelstva. Před chvilkou skončila 10minutová přestávka. No a na to zasedání město pozvalo také starosty z okolních obcí a také zástupce krajského ředitelství policie České republiky. To proto, aby policisté odůvodnili to plánované slučování oddělení, kdy nejdříve policisté přednesli své argumenty a následně zase zastupitelé, starostové a občané své připomínky. Zastupitelé taky chtějí dnes schválit odmítavé usnesení a to pak předat ministerstvu vnitra.
0: Co hlavně tedy kritikům vadí?
1: Tak jednou z připomínek je to, že by se pobočka měla rušit právě v Bílovci, který je zároveň obcí s rozšířenou působností, jak třeba pro Studénku, tak pro okolní obce. Proto by podle vedení Bílovce měla služebna zůstat právě tady. Protože právě do Bílovce jezdí lidé vyřizovat své úřední záležitosti. No a také se obávají zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti například v ulicích. No a mají strach, že ze Studénky nestihnou hlídky dojet včas do některých menších obcí, jako je třeba Tísek nebo Slatina. Proto trvají na tom, že by služebna měla zůstat právě tady v Bílovci.
0: Františku, jak plány na rušení služebny komentovala policie?
1: Tak podle náměstka ředitele krajské policie Libora Šejoka ztrácí smysl mít 2 služebny vzdálené necelých 9 kilometrů od sebe. Vytíženost oddělení v Bílovci podle něj klesá, fyzických oznámení přímo na služebně je minimum a podle něj by policisté měli být vidět hlavně v ulicích a ne v kancelářích. Většina těch oznámení probíhá navíc telefonicky nebo třeba datovou schránkou. No a každý z 13 policistů za rok tady řešil v průměru 9 trestných činů, což je podle náměstka poměrně málo. Zároveň ale nejsou policisté schopni zase pokrýt všechny služby a už dnes některé směny slouží za Studénku i Bílovec policisté z jednoho oddělení. Takže vlastně v tomu sloučení prakticky už tak operativně dochází. Jen v loňském roce takto fungovalo 104 směn. A to by právě mělo vyřešit to navrhované sloučení. S tím, že počet policistů by zůstal stejný, to znamená policisté z Bílovce by přešli do Studénky. A ve Studence navíc mají podle náměstka také lepší zázemí. Já jen doplním, že zatím není rozhodnuto definitivně, ten návrh ještě musí posoudit vedení policie České republiky, no a potom schválit ministr vnitra.
0: Z Bílovce se nám do vysílání Českého rozhlasu Ostrava přihlásil reportér František Kuča. Františku, díky za aktuální informace.
1: Taky děkuju a přeju krásný den.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cudzinka v tvoji zemi, Xindl X a Mirka Miškechová na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďte s námi teď vydat se na malou chvíli na Bruntálsko. Co tam najdete? Najdete ji na kraji lesa na úpatí kopce Dubí v bývalé zámecké oboře v městě Albrechticích a je navíc součástí městského turistického okruhu města. Hrobka příslušníků podnikatelského rodu Kyle von Ichenturn a bývalých občanů města, ta pochází z počátku 20. století, kdy vnuk původního zakladatele železárny Kyle Entlach postavil jako mauzoleum. S místo starostou města Martinem Špalkem z KSČM se do terénu vypravila i naše redaktorka, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Takovou krásnou procházkou od cesty spojovací mezi městem Albrechticemi a Holčovicemi. My jsme do mírného kopečku vyšli s místostarostou Martinem Špalkem a jsme na místě takové vlastně malebné památky v novém kabátě. Co je to za stavba, pane místostarosto?
2: Tak my místní ji známe jako hrobku, ale jinak je to kaple rodiny Kyle von Ichenturn. Nicméně je to rodinná hrobka bývalých podnikatelů opavských Vincence Kyla a Vincence Tlacha,
1: ano,
2: kteří někdy v 19. století nebo v polovině 19. století tady v městě Albrechticích začali svou podnikatelskou činnost s tím, že vlastně postavili válcovny plechu a z těch válcoven plechu, protože potřebovali hodně paliva, aby mohli vlastně pohánět stroje a všechno, tak okolí se hodně vysázelo smrku a ten smrk vlastně to dřevo používali na to topení a aby mohli vlastně svoje hutě měli žár a všechno, tak se topilo dřevě. No, že zjistili, že těch stromů ubývalo a než ten strom vyroste, tak to trvá dlouho. A tak na Ostravsku, když vlastně se začalo těžit uhlí nebo rubat uhlí, jak se říká, tak přesunuli veškerou výrobu do Bohumínu a vznikly tam vlastně základy k železárnám a drátovnám Bohumín.
1: I když se přesídlili, tak potom to jejich nějaké rodinné sídlo se taky pohnulo, nebo tady pořád měli?
2: Tady oni vlastně vybudovali i zámek, menší zámeček ve směru vlastně na Hinčice a Holčovice. Nad ním postavili vilu krásnou, která do dneška je jak kdyby dochovaná a vlastně tady ta kaple byla v takzvané oboře.
1: Ano.
2: A je to rodinná hrobka, kde z druhé strany vlastně téhleté kaple je vstup do podzemí nebo do sklepení, kde byly v minulosti vlastně rakve příslušníků rodinných.
1: My se tam půjdeme podívat a když se ještě rozhlídnu do toho údolíčka pod náma, tak my něco z těch zmiňovaných staveb, které k tomu rodu patří, vidíme?
2: Ano, tady vlastně před náma, sice je to trošičku jak kdyby mezi stromy a mezi keři, tak to je ta vilka, kterou oni postavili.
1: Štídleze takový.
2: Ano, ano. Mm-hmm. A vlastně kousíček za ní, ale níž, jako dolů, není to, co vidět, je bývalý vlastně jejich zámek, který ale nyní už neslouží jako zámek, ale jsou tam byty a bydlí tam normálně lidé.
1: Nám chybí posledních pár kroků k hrobce samotné, takže tady po travnatém takovém chodníčku my se tam dostaneme a obkoukneme tu hrobku doslova ze všech stran, jak říkal místostarosta Martin Špalek, a dovnitř se ale nedostaneme do toho podzemí. To si tady jenom představíme.
2: Já když vám řeknu, tak vlastně v roce 2018 Lesy České republiky tuhletu stavbu vlastně získali v rámci toho, že je na pozemku Lesů České republiky, tak tu chatrající budovu začali přestavovat, vrazili do ní, když to řeknu, nemalé peníze.
1: Aha.
2: A ta budova se kompletně zrenovovala. Jsou tady prosklené dveře, takže malé okýnka, kde uvidíte dovnitř, do té kaple.
1: Takže my jdeme po pár schodech, mramorových, které vedou schodech k tomu vstupu. A musíme se sklonit pěkně.
2: Ano. A nahoře, když se pláte, je to hodně světla, protože střecha je prosklená.
1: To je nádhera.
2: A vlastně bývá to tu otevřené k významným, já kdyby, ať to jsou Velikonoce nebo prostě významné dny, tak je člověk, který má to na starosti, je to bývalý revírník z Lesů České republiky a ten i po telefonické domluvě prostě to otevře a můžou se lidé podívat.
1: My tady vidíme ještě instalovaný asi z Vánoc betlémek, takový ale velmi atypický, to jsou vlastně takové dřevěné
2: kostky
1: a jsou tam profily těch postaviček, zvířecích účastníků té betlémské scenérie a vidíme tady i pár vlastně artefaktů galerijních, pár obrázků po stěnách. No tam, interiér je teda moc hezký.
2: Na té levé straně, když vidíte tu prosklenou vítrinku, tak tam jsou ostatky, ne jako lidí, protože ty jsou dole v hrobce, ale to jsou vlastně artefakty tady té hrobky, jak kdysi vypadala ta kaple, to jsou, ať to byl oltář nebo cokoliv, co bylo, tak jsou tam vystavené.
1: Takže i taková jako mini muzejní expozice.
0: Souhlasí místo starosta města Albrechtic Martin Špalek z KSČM. Společně s ním se k hrobce Kailu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava určitě vrátíme i po písničce. Teď už Miroš Birka, dáme si Atlantidu. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jste s námi na výletě u města Albrechtic, kde na mírném návrší stojí neoklasicistní hrobka rodiny Kailů, která kdysi v regionu podnikala v železárenském průmyslu. Stavba mauzolea je po renovaci a dostala prosklenou střechu. Dovnitř se dá nahlédnout přes prosklené dveře. Interiér společně se svým průvodcem Martinem Špalkem, místostarostou města Albrechtic KSČM, si prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: No, je to hezky nevýhoda, koukatelné.
2: No, koukatelné, ale říkám, vytkl bych, že ty dveře měly mít to sklo jedno dole pro děti a to druhé mělo být pro dospělé, protože oba dva jsme museli se tady v vozovkách skrčit, aby jsme dovnitř vůbec viděli.
1: A možná to je takové, jakože s úctou se přikrčíme a koukneme se dovnitř. Tak my to zprostředkujeme na obrázcích, na fotografiích a ještě jdeme prostudovat naučnou tabuli, která teda tady návštěvníkům předkládá detailní popis toho příběhu rodiny Kail.
2: Ano, tady jsou dokonce i ti lidé, tady je vlastně Heinrich Karl Vincenz Albert Maria Kail von Eichendrun.
1: Říkáme, počkejte, je hodně složité. 1, 2, 3, 4, 5 křestních jmén.
2: Ano. A tady je i ta vilka, o které jsem se zmiňoval, tak tady vidíte nafocenou. Mm-hmm. Tady tohle je vlastně jejich rodný dům, který ale je v Opavě.
1: Ano.
2: No tady vidíte tu hrobku kdysi, jak vypadala, jak ještě kolem ní byly stromy. No a je to prostě tady popsáno, ten rod, který tady přišel, tak co se událo, kdy vlastně tady přišli. Takže tady je
1: takže
2: ten
1: všechno
2: začátek.
1: Se dočteme. A jdeme ještě z druhé strany nakouknout do té podzemní části, jestli to bude možné.
2: Tady jsou boční okýnka, ale není tam úplně vidět, protože je to, tam je tma samozřejmě. To znamená, to je jak kdyby jediné, kde se dá vidět teď, protože když půjdeme teda z druhé strany ke dveřím.
1: Tak jsou tam masivní pevné dveře.
2: A jsou vlastně plné, vyplněné, že nevidíme dovnitř. To znamená, tady kdyby jsme teď vešli dovnitř,
1: aby návštěvník, aby posluchač věděl.
2: Je tam pár schodů, trošku ostrých dolů, možná 6 až 7 schodů, teď Slavy si přesně nespomenu, a ocitnete se vlastně jak kdyby v té hrobce dole. Jsou tam výklenky, kde v minulosti byly rakve z ostatky té rodiny a někdy v 70. letech tady prostě nějací darebáci tu hrobku jak kdyby vykradli v domění, že tam budou mít, já nevím, nějaké zlaté věci nebo předměty, tak ty rakve otevřeli a ostatky tady po okolí rozházeli. To znamená, bylo to dost jako nepříjemné. Nevím, jestli našli se viníci, nevím, už nespomenu si. Nicméně Lesy České republiky, tak jak jsem řekl, v roce 2018 kompletně tuto kapli zrekonstruovali a tím, že se i okolní stromy pořezaly, více to tady prosvětlilo, tak kaple je vidět od hlavní cesty.
1: No a je přístupná v nějakém režimu?
2: Tak, jak jsem říkal, v určitých dnech, ať to jsou, já nevím, velikonoční svátky nebo nějaké podobné významné dny, ať už České republiky nebo i třeba pro město, tak se tady konají jak kdyby prohlídky. Ale není to opravdu pravidelné, je to víceméně na nějakém dobrovolné fázi. Kaple je otevřena pro veřejnost při kulturní akcích v zámeckém parku a pro skupinu návštěvníků na 10 osob je možné objednat prohlídku s výkladem a je tu telefonní číslo.
1: Tak, já jenom popíšu, jak ta kaple vypadá v tom novém kabátě, tak to je takový nádech barva slonové kosti, mně to přijde, takový smetanový. Ten vchod vlastně zdobí dva masivní sloupy a po celém obvodu vlastně pod střechou, pod tou římsou je takové drobné dekorativní zdobení. Nahoře je znak asi těch podnikatelů nebo erb a schodiště, které vede k těm dveřím.
2: Já vlastně jsem v minulosti, v roce 2014 až 2018, jsem byl místostarostou a protože měl jsem na starosti městský turistický okruh, který vlastně je i tady zrovna ta kaple na něm, tak mě to nějak nedalo a v době, kdy jsem nebyl místostarostou, byl jsem normálním řádovým občanem města, tak jsem vlastně tady okolí kosil, dělal jsem tady pořádky a vlastně mám takový nějaký k tomu vztah a cit.
1: Z města Albrechtic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

0: Kapela Kryštof v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, než si dáme Queeny, mám pro vás pozvání ještě k aktuálním zprávám. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží, o kolik řekneme za chvíli. A po více v 16 hodin, po 16. hodině, to vás čeká už humoriáda. A hostem té dnešní pondělní by měl být Josef Dvořák. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nejvyšší ceny paliv od zítřka klesnou o desítky haléřů. Stropovat je ministerstvo financí bude i v červnu. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Darkovičky na Hlučínsku mají nově upravenou náves. Zítra bude opět slunečno a naměříme až 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Maximální přípustné ceny paliv se po víkendu sníží o pár desítek haléřů. Benzín od zítřka zlevní o 27 haléřů na 44 korun a 84 haléřů. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči v Česku tankovat nejvíce za 41 korun a 72 haléřů. To je o 36 haléřů méně než dnes. Vláda rozhodla, že v regulaci nejvyšších přípustných cen bude pokračovat i v červnu. Se stropováním začala v dubnu v reakci na krizi na Blízkém východě. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. 7 zákonů schválila dnes vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou muset nově pracovat anebo být vedeni na úřadu práce. Výjimku by měli mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z Hnutí ANO je potřeba více hlídat zneužívání dávek.
2: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
0: Hlučínská část Darkovičky má novou náves. Upravené prostranství za tamním kulturním domem dostalo jméno po Krištofu Bzencovi, o kterém se píše v místní kronice v období před připojením k hlučínskému panství. Náves má novou a širší dlažbu, včetně pódia. Přibyly taky stromy a květiny.
3: Dominantou nové návsi jsou vstupní modřínové slavobrány, u kterých budou tabule s historií Darkoviček. Náves bude sloužit při poutích, odpustech, rozsvěcení vánočního stromku, dožínkách, ale i při menších sousedských akcích. Místo se bude dál upravovat, počítá se třeba s venkovním hřištěm. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Kopřivnice znovu zjišťuje, jak jsou lidé spokojení s prací a službami tamních úředníků. Před městským úřadem do ankety sbírají odpovědi středoškoláci. Hodnocení je jako ve škole, na stupnici od 1 do 5. Lidé se mohou vyjádřit k čekací době, přístupu úředníků anebo prostředí úřadu, popsala mluvčí radnice Lucie Macháčková.
4: V dotazníku nechybí ani dotaz na preferované způsoby komunikace a zjišťování, zda lidé vědí o možnostech vyřizování některých úředních záležitostí z domova, například prostřednictvím portálu Občana.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty mezi 25 a 29 stupni Celsia. Na horách naměříte maximálně 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Opavsku u Háje ve Slezsku na silnici 3. třídy, která vede na Dolní Benešov, u mostu přes řeku Opavu srazilo osobní auto cyklistu. Právě teď tam zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozenál, zdraví, ahoj Pepo.
7: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takový hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
6: Asi ne.
7: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
6: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný. Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
2: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bombony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílema ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. A Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
1: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
1: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říkali, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říkali, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned, nějak, říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla, pojď prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podle mě ty umíš to Luďka.
1: No já to nevím.
0: Vidím a slyším.
1: A přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. No pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj, Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše

0: nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: No, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové a Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma koframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouč? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: Ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představ jsem si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem?
9: Jako...
8: No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: Nebo... No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, je, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
0: Humoriáda.
2: Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to
2: když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho
10: vozil,
2: tolik ne, nepotřebuješ,
10: ne? Ne, já tam to potřebuji teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno. Ne,
2: počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože já, to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co si...
10: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, na, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš pokaždý. On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo
10: ne.
2: Plánek třeba
10: v sektoru
2: B1, najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to. Jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem dělal takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude, co tě
3: no, teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohleto. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale prostě, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelny a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapit. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to náturu. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vydrli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si poprvé na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, jo. Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá spidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak. A za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: Když
3: jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho kluka, pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávají. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bych měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Helena Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Miroslav Skarvine, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlikcu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný, chodí. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala?
6: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou. Přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný, a otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo? Že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. Jako, že. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo, a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový. Zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl si dotlouc. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamk já. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel, Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi, no, a kamarádky.
1: Akorát učitelé

0: Tam k tomu překáželi.
1: No tak ty tam byly nějak navíc. Teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu. Jo.
0: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
1: No.
0: Fakt, jo.
1: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
0: takže ty jsi propul školu díky tomuto.
1: No, i díky tomu. I díky tomu. No.
0: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání? Vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuji pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té umoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomluvil.
5: Ne, chválil, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit ceny?
6: Ano,
5: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, že asi.
5: No ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhůtu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
3: No.
1: Jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježiš Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak
3: nevětoval. No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
1: Tak vyšlo to. Byl ten největší úspěch.
3: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No.
1: Yeah.
3: tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministr Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd. VZP spustí nový preventivní program pro firmy. Někteří zaměstnanci budou mít nárok na příspěvek 500 korun. Přestavbu území pod Zámeckým náměstím ve Frýdku Místku zkomplikoval nález odpadu. Taky zítra čekejte slunečné počasí a teploty až 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO k dnešnímu dni zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a taky technické potíže. Plaga to řekl po jednání s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Některé školy si stěžovaly na výpadky při online vyplňovaném testování a kritiku vyvolala taky závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž anebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních let absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Firmy zapojené do projektu VZP teprve vybere. Program s názvem Zdravá firma začne letos v září a potrvá do konce příštího května. Pokračuje ředitel VZP Ivan Duškov.
3: My nechceme nikoho nutit, já říkám jako velice důrazně, že to je dobrovolná aktivita těch jednotlivých zaměstnanců.
2: Připravovanou proměnu nezastavěné proluky mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici pod Zámeckým náměstím ve Frýdku Místku komplikuje nález odpadu. Dnes o tom informovala mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová. Město tam chce vybudovat na svých pozemcích parkoviště a menší park. V další části nevyužívaného prostranství v soukromém vlastnictví má vzniknout bytový dům. Pracovníci z odboru životního prostředí v Bohumíně zaznamenali orla křiklavého. V Česku je dravec vzácný. Radnici výskyt kriticky ohroženého druhu potvrdil autorizovaný biolog. Podle mluvčí města Jany Končítkové se orel objevil zhruba půl kilometru od obydlené oblasti ve Starém Bohumíně.
4: Pohyb orla křiklavého ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se zde dravec usadil nebo dokonce hnízdil. Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním. I samotné krátké zastavení ale může být pro ornitologii cenným údajem.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, v údolích místy až 9, na horách kolem 10. Zítra přes den pak čekejte opět jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále na Opavsku, u Háje ve Slezsku na silnici 3. třídy ve směru na Dolní Benešov. U mostu přes řeku Opavu se vyšetřuje nehoda osobního auta a cyklisty. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Ano, také dnešní den v Moravskoslezském kraji pro vás mapujeme, a to nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji, se dovíte už za chvíli. Teď alespoň v bodech. Na Bruntálsku se množí připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. V Ostravici na Frýdecko-Místecku dnes začala rekonstrukce Parvova mostu. A zpravodajský souhrn dnešního dne s Terezou Hájkovou, ten už opravdu za chvíli. Hned po písničce. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Některé obce na Bruntálsku dávají dohromady připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Samosprávám vadí například ohrožení krajinného rázu, vliv na ceny nemovitostí anebo na přírodu. Proti zónám je třeba Bruntál a Horní Benešov. Část lidí se stavbou větrníků nesouhlasí taky ve Starých Heřminovech. Podrobnosti přidáme zhruba za čtvrt hodiny. Až do konce roku řidiče v centru Ostravy omezí v průjezdu městem stavba nového mostu na Karolině. Ta začala v březnu a ode dneška vstupuje do fáze, kdy stavbaři musí uzavřít nájezdy na hlavní cestu na ulici Frýdecké. Složitější je teď taky průjezd podél moravského břehu řeky Ostravice. Městské byty v Příboře zdraží od června o 20%. Zvyšování cen se dotkne i sociálního bydlení a domovů s pečovatelskou službou. Město tak reaguje na dlouhodobý růst provozních nákladů. Zvednutí nájmu přinese Příboru ročně přes 3 miliony korun. Peníze navíc radnice využije na opravu bytů a další investice. Hlučínská část Darkovičky má novou náves. Upravené prostranství za tamním kulturním domem dostalo jméno po Krištofu Bzencovi, o kterém se píše v místní kronice v období před připojením k hlučínskému panství. Náves má novou a širší dlažbu, včetně pódia. Přibyly taky stromy a květiny. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov opravuje fotbalové hřiště. Tréninková plocha se nachází v areálu městského stadionu v prostřední Suché. Pod travnatým povrchem stavební firma vybudovala speciální systém pro shromažďování dešťové vody. I o tom se dozvíte víc v následujících minutách. V Bohumíně se v uplynulých dnech objevil orel křiklavý, jeden z nejvzácnějších dravců v České republice. Pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice ho zaznamenali zhruba půl kilometru od obydlené oblasti. Dnes o tom informovala mluvčí města Jana Končítková.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se věnovat jednomu z aktuálních témat. Zhoršení bezpečnostní situace nebo komplikace při vyřizování administrativy. Problémy, kterých se obává vedení Bílovce i okolních obcí. Tamní policejní služebna se má sloučit s oddělením ve Studénce. Nesouhlasí s tím lidé z Bílovce i okolní obce. Na podrobnosti jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala reportéra Františka Kuči.
1: Já jsem právě přímo v Bílovci před kulturním domem, kde se diskutuje v rámci mimořádného zastupitelstva. No a na to zasedání město pozvalo také starosty z okolních obcí a také zástupce krajského ředitelství policie České republiky. To proto, aby policisté odůvodnili to plánované slučování oddělení, kdy nejdříve policisté přednesli své argumenty a následně zase zastupitelé, starostové a občané své připomínky. Zastupitelé taky chtějí dnes schválit odmítavé usnesení a to pak předat ministerstvu vnitra.
0: Co hlavně tedy kritikům vadí?
1: Tak jednou z připomínek je to, že by se pobočka měla rušit právě v Bílovci, který je zároveň obcí s rozšířenou působností, jak třeba pro Studénku, tak pro okolní obce. Proto by podle vedení Bílovce měla služebna zůstat právě tady. Protože právě do Bílovce jezdí lidé vyřizovat své úřední záležitosti. No a také se obávají zvýšení kriminality a snížení bezpečnosti například v ulicích. No a mají strach, že ze Studénky nestihnou hlídky dojet včas do některých menších obcí, jako je třeba Tísek nebo Slatina. Proto trvají na tom, že by služebna měla zůstat právě tady v Bílovci.
0: Františku, jak plány na rušení služebny komentovala policie?
1: Tak podle náměstka ředitele krajské policie Libora Šejoka ztrácí smysl mít dvě služebny vzdálené necelých 9 kilometrů od sebe. Vytíženost oddělení v Bílovci podle něj klesá, fyzických oznámení přímo na služebně je minimum a podle něj by policisté měli být vidět hlavně v ulicích a ne v kancelářích. Většina těch oznámení probíhá navíc telefonicky nebo třeba datovou schránkou. No a každý z 13 policistů za rok tady řešil v průměru 9 trestných činů, což je podle náměstka poměrně málo. Zároveň ale nejsou policisté schopni zase pokrýt všechny služby a už dnes některé směny slouží za Studénku i Bílovec policisté z jednoho oddělení. Takže vlastně v tom sloučení prakticky už tak operativně dochází. Jen v loňském roce takto fungovalo 104 směn. A to by právě mělo vyřešit to navrhované sloučení s tím, že počet policistů by zůstal stejný, to znamená policisté z Bílovce by přešli do Studénky. A ve Studence navíc mají podle náměstka také lepší zázemí. Já jen doplním, že zatím není rozhodnuto definitivně. Ten návrh ještě musí posoudit vedení policie České republiky, no a potom schválit ministr vnitra.
0: Informace k zamýšlenému rušení policejní služebny v Bílovci pro nás měl ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportér František Kuča. A situaci to budeme určitě i nadále sledovat.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A také Michal Hrůza. Posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a jak už v našem vysílání zaznělo, na Bruntálsku přibývá nespokojených hlasů s nově vyznačenými akceleračními zónami pro stavbu větrných elektráren. Tamní obce a města teď kompletují připomínky, které pošlou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé samosprávy už své námitky poslaly a proti větrníkům chtějí bojovat i přímo lidé.
1: To tady nechce. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
2: Dana Repáková bydlí ve Starých Heřminovech. Její dům je na okraji vesnice a větrníky by měla ze všech nejblíž. Tvrdí, že území je taky poddolované a už dříve jí to způsobilo problémy.
1: Mi popraskala přistavěna garáž vodorovně. Ty větrníky jsou 240 metrů vysoké. Tam jsou obrovské vibrace. Mám já jistotu, že můj barák nespadne.
2: V obci žije 212 lidí a 66 z nich podepsalo petici proti výstavbě. Staré Heřminovy chtějí taky poslat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to se chystají i v nedalekém Horním Benešově, vysvětluje tamní nezávislý starosta Pavel Kénik.
3: Město je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno to vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy.
2: Například na rozvoj cestovního ruchu, ale větrné elektrárny podle odborníků z Ostravské univerzity vliv nemají. Podobné argumenty zaznívají taky z Rýmařova. Podle nezávislého starosty města Luďka Šimka se na Rýmařovsku obávají například změny krajinného rázu.
4: V blízkosti jedné akcelerační zóny máme v plánu vybudovat pozemky pro výstavbu domů. Máme obavy, že pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
2: Vlivu větrných elektráren na ceny nemovitostí se věnoval odborník David Slavata z Vysoké školy báňské ve své studii.
5: Co se týká mě a kolegů, kteří to zpracovávali, tak rozhodně nemůžu říct, že by tam nějaký vliv byl.
2: Proti větrným elektrárnám vystupuje taky město Bruntál nebo obec Dědřichov nad Bystřicí. Moravskoslezský kraj o akceleračních zónách jedná přímo s ministerstvem, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
6: U návrhu akceleračních oblastí považujeme za zásadní respekt stanoviska dotčených obcí, ochranu krajiny, přírodní hodnoty a návaznost na územně plánovací dokumentaci kraje.
2: Obce i lidé můžou své připomínky posílat do 1. června na Ministerstvo pro místní rozvoj. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Hezké odpoledne vám všem. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, také zpravodajský souhrn Den v kraji. Ode dneška je zavřený most u bývalé Pily v Ostravici. Stavbaři tam právě dnes totiž odstartovali rekonstrukci jednoho ze dvou mostů, které jsou v majetku obce. Už dopoledne se na aktuální situaci ptal ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava moderátor Vladimír Šmehlík, reportéra Františka Kuči, který byl přímo na místě.
1: Tak já se zatím ještě procházím po tom mostě tady nad lesknoucí se Ostravicí, ale už jsem tady viděl dodávku s dopravním značením, která už tady připravovala ty zákazové značky, které budou upozorňovat řidiče na to, že za ten most se dostanou jen s povolením stavbařů, respektive s povolením obce. Celá ta oblast vlastně za tím mostem bude uzavřená s výjimkou jedné objízdné trasy kolem Ostré chaty nebo kolem chaty na Ostrém. Jinak vlastně i za Bezručovým mostem, který je o pár kilometrů dál po proudu, budou zákazové značky, protože policisté chtějí, ať se ta oblast nějak dopravně nepřetíží, protože je to přece jenom taková oblast protkaná těmi úzkými uličkami a horskými cestičkami mezi domky a chatami. Ta uzavírka je plánována zatím do konce září.
2: V jaké kondici ten most je? Proč potřebuje opravu?
1: Most už je v dost špatném stavu, ale stále v takovém, že se dá zachránit. Je tady vidět, že už ty mostní římsy jsou popraskané. Ta vozovka je stále ještě z dlažebních kostek, takže ten most projde takovou, řekněme, generální opravou. No a jde vlastně taky o to, aby vydržel zátěž, která ho pravděpodobně čeká už v příštím roce, protože to by se měla obec pustit do rekonstrukce už zmiňovaného Bezručova mostu. A ten už je v takovém stavu, že bude nutná demolice a poté budou stavbaři stavět most nový. No a tady právě přes ten Parmův most u bývalé Pily zase bude hlavní objížďka, takže ta zvýšená zátěž dopravní tady bude.
2: Ostravici tedy čekají velké investice, je to tak?
1: Je to tak, jen oprava tady tohoto Parmova mostu bude stát zhruba 9 milionů korun, nicméně na tohle obec získala dotaci, no a ta rekonstrukce Bezručova mostu, ta bude stát výrazně více, už před rokem se odhadovala cena nějakých 80 milionů při těch dnešních cenách a to je v podstatě roční rozpočet obce, takže obec zatím řeší financování, schání nějaké dotační tituly a pravděpodobně si bude muset vzít úvěr.
0: Tolik informace od reportéra Františka Kuči z obce Ostravice, kde dnes začala rekonstrukce Parmova mostu.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: také Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už míříme na Karvinsko. Fotbalový areál v Havířově Prostřední Suché se totiž dočká moderního tréninkového hřiště. Jak už jsme vás v našem vysílání dnes o tom informovali, plocha se změnila úplně od základů. Kvůli nekvalitnímu podloží pod trávníkem se třeba i propadalo brankoviště. Stavbaři tak museli do hloubky.
1: Tohle hřiště bylo dost staré, takže ani nevíme, co tam přesně pod tím bylo pořádně. Nějaká suť, tady tyhle věci, a teď to momentálně je připravené na to, aby to bylo prostě plac jak víno.
2: S vedoucím areálu městského fotbalového stadionu Lukášem Palečkem stojíme v rohu rozestavěného hřiště. Zatím trochu vypadá jako pískoviště, ale už brzy se hrací plocha zazelená, říká ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana.
3: Byl položen drenážní systém, který je pak napojen na záblahový systém, ať zachytáváme dešťovou vodu pro zálivku té travnaté plochy. Jsou tady nově světla, čili bude to osvětlené tréninkové hřiště a i se střech zdejších přilehlých budov, které jsou v naší správě, svádíme i tu dešťovou vodu.
2: V areálu přibyla i jedna akumulační nádrž, kde se dešťová voda hromadí. Organizace se tak snaží připravit na sucho. Nová světla zase zajistí večerní provoz sportoviště. Trénovat tady budou především fotbalisté městského klubu a děti z přípravky, pokračuje Nazim Afana.
3: Pro dětské skupiny nebo pro ty nejmenší, co se učí hrát fotbal, tak samozřejmě toto je ideální místo. V podstatě my jako správci tohoto areálu pronajímáme nebo můžeme pronajímat tyto plochy kterémukoliv sportovnímu klubu nebo i veřejnosti.
2: První výkop na novém hřišti stihnou fotbalisté ještě letos. Vše ale záleží na tom, jak rychle a hustě poroste trávník. Musí totiž projít testem odolnosti. Stavební práce vyšly organizaci na 23 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Mandraže a Brouci, to vše ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Den v kraji pokračuje a pojďme si říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To vše ví Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Marie, jak to vypadá aktuálně v kraji? Všude krásně, slunečno, teplo?
1: Ano, přesně tak. Máme prakticky všude jasno. Teploty se dnes vyšplhaly na příjemných 23 až téměř 26 stupňů Celsia. Vítr fouká spíš už jenom slabý severní až severozápadní. Lokálně například v Mošnově ten vítr ještě fouká mírný, ale i tam už zeslábne.
0: Takový je aktuální stav, takové počasí máme dnes. Co nás ale čeká, jaká je předpověď pro další hodiny a zítřek?
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná s nejnižšími teplotami mezi 15 až 11 stupni Celsia. V údolích můžou klesnout až na 9 stupňů Celsia a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 25 až 29 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, v průběhu dne přechodně mírný, severozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Jak to bude vypadat?

0: padat dále?
1: Středa ráno bude ještě slunečná, v průběhu dne od severu očekáváme přibývání oblačnosti, přidají se lokálně přehánky, nelze naprosto výjimečně vyloučit ani bouřku. Později odpoledne a večer potom očekáváme od severu ustávání srážek a ubývání oblačnosti a v průběhu odpoledne se rovněž bude ochlazovat. Nejnižší dnešní teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia a nejvyšší denní se vyšplhají na 26 až 30 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý, postupně mírný, severozápadní až severní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Čtvrtek a pátek budou jasné nebo polojasné s nejnižšími nočními teplotami mezi 10 až 6 stupni Celsia. Ve čtvrtek bude chladněji, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 17 až 21 stupňů Celsia a pátek bude výrazně teplejší mezi 22 až 26 stupni Celsia.
0: Takové počasí budeme mít v těch dalších vlastně svým způsobem už téměř posledních květnových dnech. Jak bude, víme za předpověď počasí, proto dnes děkuji Marii Glofákové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 25. května a čemu se budeme v našem vysílání mimo jiné věnovat zítra? Krnov, Bruntál, Nový Jičín, Ostrava, tam všude bude v Moravskoslezském kraji a zavítá tam se vzdělávacím programem mobilní vesmírná raketa Spacebus. Přiblížíme vám, co návštěvníky čeká v maketě vesmírné rakety a co vše si mohou vyzkoušet. Více se dovíte také o tom, že věž kostela svatého Pavla v Ostravě Vítkovicích budou zdobit nové ciferníky. Jde o repliky historických návrhů s neogotickými římskými číslicemi, zdobenými ručičkami i zlacením. Ještě jedno téma, v těchto dnech probíhají v našem kraji také další akce v rámci festivalu ZUŠ Open. Na ten úterní koncert Základní umělecké školy Příbor vás pozveme do tamních piaristických zahrad. Více tedy zítra, pro dnešek den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava končí. Tak ať se vám dobře poslouchá i v těch dalších minutách a hodinách naše vysílání. Přeji krásný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
2: Stojím v dešti.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantaskní kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Bílovec zašle ministerstvu vnitra usnesení proti plánovanému rušení policejní služebny. Resort financí bude v červnu dál regulovat ceny nafty a benzínu. Brantice na Bruntálsku opravují tenisové kurty po povodni v roce 2024. Zítra bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Zastupitelé v Bílovci dnes odmítli plánované rušení policejní služebny. Tu chce policie České republiky od nového roku sloučit s oddělením ve Studénce. Ke stanovisku se připojili také starostové okolních obcí. Podle náměstka moravskoslezského policejního ředitele Libora Šejoka nejsou dvě služebny vzdálené 8 kilometrů efektivní a oddělení v Bílovci je taky oproti zbytku Novojičínska méně vytížené.
5: Závodní oddělení Bílovec tady v roce 25 bylo asi 138 trestných činů. Jo, je to prostá tvrdá čísla, asi 9 trestných činů zpracovaných na policistů, ale chceme právě, aby to zatížení bylo rovnoměrné i s těmi ostatními obvodními odděleními v rámci jak už teritoria územního odboru Novičín, tak v rámci celé severní Moravy.
3: Policisté z Bílovce by podle náměstka přešli pod služebnu ve Studénce. Regulace cen pohonných hmot v Česku bude pokračovat i v červnu. Rozhodla o tom vláda. Ministerstvo financí cenové stropy benzínu a nafty vydává od začátku dubna. Stanovuje je na základě třídenního průměru velkoobchodních cen. Ty pak zveřejňuje na svých webových stránkách. V červnu bude dál platit i snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců, říká ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
6: Dvojící opatření pak doplní pokračující monitoring marží, který se zaměřuje mimo jiné na kontrolu promítnutí nižší daně do cen pro zákazníky. Cílem je pohlídat, aby toto snížení s rozpočtovým dopadem asi 1 miliardy korun měsíčně občané skutečně pocítili.
3: Resort ceny reguluje kvůli zdražující ropě v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. Evropě podle šéfa bezpečnostní informační služby Michala Koudelky nehrozí masivní ruský útok jako na Ukrajině. Řekl to na dnešní bezpečnostní konferenci ve sněmovně. Podle něj by ale Rusko mohlo napadnout nejspíš v Pobaltí některý ze států NATO, aby otestovalo reakci aliance. Šéf kontrarozvědky na konferenci mimo jiné ocenil kroky bývalých vlád Andreje Babiše z ANO a Petra Fialy z ODS, které vedly ke snížení počtu ruských zpravodajců s diplomatickým krytím v Česku. Tenisové kurty v Branticích na Bruntálsku budou v provozu nejspíš do konce června. Začala totiž jejich oprava po povodni v roce 2024. Z hřiště zůstala jenom ocelová kostra. Sportoviště se vrátí do areálu Téje Sokol Brantice v sousedství zámku, říká tamní nezávislá starostka Jiřina Hejnišová.
7: Co opadla voda, tak vlastně tenisové kurty byly úplně zničené a to především z toho důvodu, že zrovna v tom sportovním areálu šla ta největší vlastně vlna. A betony hlavně byl problém vlastně dole v té podezdívce, že ty byly jako špatné, poškozené.
4: Počasí.
3: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku opět jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor na silnici D48 na 56. kilometru ve směru na Frýdek Místek se opravuje vodorovné dopravní značení. Levý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemný podvečer. Máme 4 minuty po 18. hodině. Po aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě nejprve vaše ostravská rozhlasová rodinka, jak jinak písničky na vaše přání chybět nemohou. Druhá půlka hodiny bude patřit lidové muzice v pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech.
4: Ostravská rozhlasová rodinka.
8: Ostravské rozhlasové rodince samozřejmě přejeme a dáváme také písničky na vaše přání. Pojďme k těm dnešním oslavencům. Svátek má Viola, tak Violám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 25. května a máte důvod k oslavám narozenina. Samozřejmě i dnes nechybí vaše písemná přání, tak pojďme k tomu prvnímu. Vážená redakce, prosíme o hudební blahopřání pro členku Městského klubu seniorů z Karviné ráje z ulice v Áleji. Tou dnešní oslavenkyní je paní Eliška Millerová. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti i pohody.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, prosím o písničku k narozeninám pro mého manžela. Včera 24. května měl 60 let můj milovaný manžel Petr Vavřáč z Vítovky u Oder. Přeji za celou rodinu hodně zdraví, štěstí a životní spokojenosti do dalších let. Děkuji, že nás štěstí spojilo. Tvá manželka Pavlína.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka. Milé ostravské rádio, prosíme o písničku Moravo, Moravo od Mistříňanky. 24. května jsme měli totiž v naší rodině hned dvě oslavenkyně Jany, naší babičku a tetu. Milé Janičky, přejeme vám všechno, jen to nejlepší, abyste si užívali radosti života, pohody, klidu a také úsměv na tváři, aby vám stále zůstával. Přejeme k tomu hodně zdraví, ať se vám prostě všechno v životě daří. Celá rodina Nováková.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Oblík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. V první části pořadu Muzikanti hrajte se podíváme na Valašsko. V rámci tzv. Rozhlasové prvovýroby jsme v září roku 2024 realizovali s mistrem zvuku Alešem Huberem pěkné nahrávky s cimbálovou muzikou Valašského souboru písně a tancu Radoš z Rožnova pod Radoštěm, zpěvákem Jaromírem Vachůnem a jeho pěveckými přáteli. Dnes vám nabízíme valašskou liricko-epickou píseň A já dobře vím, kterou zaspívá valašský bard Jaromír Vachůn za doprovodu cimbálové muziky Radošť s primáškou Kateřinou Niklovou. Hudební úprava je dílem dalšího Valacha, cymbalisty Jiřího Gužíka, který hrál léta v orchestru vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna i občas s ním stále hostuje.

Píseň a já dobře vím v podání Jaromíra Vachouna a cymbalové muziky Radoš s Rožnova pod Radoštěm najdete také na CDčku Aj Rožnové Rožnové, které vyšlo loni. Na Valašsku stále zůstáváme. Z repertoáru vsetínské zpěvačky Zdeníky Straškrabové vybírám sérii milostných písní Táhlou, Teskno je ně teskno a Točenou, živější a já vždycky pohlédám. V úpravě Bedřicha Lichnovského ji Zdeníka Straškrabová natočila s cymbálovou muzikou Sacan a primášem Milanem Mlčákem. A ze severního Valašska od jižního úpatí Beskidské Ondřejnické Skalky zazní série písní Hudeckých Skunčic, které jsem vybral ze sbírky Antonína Pustky Skunčic pod Ondřejníkem a upravil pro širší muzikantské obsazení. V živé nahrávce z října roku 2023, která zazněla premiérově v našem studiu S1, uslyšíme zpívat Jirku Krpce se sborem muzikantů Beskidského folklorního orchestru, hrajícího s primášem Janem Šošolou.

Ve druhé třetině pořadu Muzikanti hrajte zazní ukázky podání cymbalové muziky Šmikňa ze stejnojmenného ostravského souboru, který se systematicky věnuje lidovým tradicím vybraných slovenských etnoregionů, odkud čerpá pro svůj repertoár písně, hudbu a tance. Z alba Hraju v karčme hraju, které vyšlo roku 1998, nabízí Šmikňa píseň Viděla som mého v podání svého ženského sboru. V zápětí si poslechneme zpěváky Jana Ryšku a Adama Musiolka se sborem muzikantů Šmikně v sérii písní Na dolině rostne tráva, ako by mi to diavša dali. Titul najdete na CDčku Dobré je tím ženám, které vyšlo roku 2008. Cymbalová muzika Šmikňa hraje s uměleckým vedoucím a upravovatelem i primášem

Seslání Ducha Svatého, Božího svatodušní či svatodušní svátky. Slaví se 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po na nebe vstoupení Páně. Letnice pocházejí z židovského svátku týdnu Šavuot, který se teologicky vztahuje v židovství k předání zákona na Sinaji a v křesťanství k seslání Ducha Svatého na apoštoly po Ježíšově na nebe vstoupení. Letos na nebe vstoupení Páně bylo ve čtvrtek 14. května. Poslechněme si titul Květen, vítej nám v máji, podání muziky Bohemiky, kterou řídí Jaroslav Krček. Pochází z LP desky Radujme se, veselme se, vydané začátkem 80. let 20. století.

Ve starověku slavila církev svátek seslání Ducha Svatého poměrně brzy. První zmínky se objevují ve 3. století našeho letopočtu, protože v křesťanském chápání letnicemi vrcholí 50-denní oslava Velikonoc. Byly a nadále jsou letnice považovány za jednu z nejvýznamnějších křesťanských slavností. V českých zemích se slavily od příchodu křesťanství, ale ještě dlouho poté přetrvávají v lidovém prostředí pohanské obyčeje, byť naroubované na nové náboženství. O symbolu tohoto svátku si povíme po milostných písních z Luhačovického zálesí, seřazených do titulu Zpívání v máji v podání zpěvačky Bronislavy Zellingerové. V nahrávce z našeho studia S1 z roku 1999 hraje cimbalová muzika Linda s primášem a upravovatelem Stanislavem Škobalem.

Určení data svatodušního svátku je závislé na výpočtu pohyblivého data Velikonoc, které se liší v západní a východní církvi. Letnice nebo seslání Ducha Svatého, též božího svatodušní či svatodušní svátky, připadají na 50. den po slavnosti zmrtvýchvstání Páně, božího hodu velikonočního. Seslání Ducha Svatého je tak osmou nedělí velikonoční doby, kterou tato doba končí. Letos tomu bylo včera v neděli 24. května. Během sváteční neděle, ale i dnes v pondělí se podle tradice smaží vaječina, tedy míchaná vajíčka. V tomto období se odháněly zlé síly. Lidé se chránili před čarodějnicemi. Slavnostně se vyháněl dobytek na pastvu, pasáci práskali biči, zdobili rohy dobytka pentlemi. Vše bylo orientováno k prosperitě a ochraně hospodářství. K tomu se váže řada zvykoslovných praktik. Tančili si obřadní tance a zpívali písně jako například lirická Kravičky vy moje krávy, zapsaná ve 30. letech minulého století sběratelem Vincencem Sochou u zpěvačky Anežky Šenkové v Mirkovicích, poblíž hradu Ukvaldy. Závěrem pořadu Muzikanti hrajte si poslechneme podání dívčího sboru a cymbálové muziky Valašský vojvoda z Kozlovic. Pěkný čas majový vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Hoblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, čo byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zase nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný. A myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci. A to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ KK, taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na 1. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto, blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji. To se mi ještě nestalo, že už mám vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji.
1: Jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honza k vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jak už
1: Alex je
0: muž i
1: žena. To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu,
1: to
0: vám,
1: jste první,
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song a jak říkám, mám toho hodně.
0: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
1: je
0: váš?
1: Je to tak.
0: O tu no. Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
1: no,
0: už se na tom vyšívá?
1: No, ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
0: Pro vás už ne.
1: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
0: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
1: Aha. Děkuji moc krát.
0: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
1: Hlavně já o tom
0: Hlavně
1: mluvím,
0: vy.
1: Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
0: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte.
1: Yes.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Honza Bendík a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak měla to byla o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No, a pak uvidí a je se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů Astra, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem toho vlastně můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou, a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže takovouhle fintu na nás
0: narazil. To bylo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím.
0: No vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď. I když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale... Já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžký. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. Tak. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, odkdy to měl takto vymyšlený, odkdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takový, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byly ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižný čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila. A jen tak ze srandy řekla, jako hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky, je to možné?
1: No je to možný, je to možný, je to 2-3 roky, 2023 tak. Myslím, 2024.
0: A k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jakože 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. A říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No Jan, to jo,
0: Jan to Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, provozujete to jako vedlejší činnosti, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe,

0: kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlin, Outu Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Hmm. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
1: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
0: Určitě.
1: Navrhnout si kostýmy.
0: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2čko, O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
1: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
0: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco s 50% jako jistotou. Chci mít těch 100%.
1: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsem chtěl jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala. Tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově, na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že to po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím s testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitelé ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
3: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
2: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
4: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
2: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
5: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundané různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
2: Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

tak vůbec nic. Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Grešl a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

0: Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.
1: Život můj byl pustinou, než jsem potkal tebe, Peggy. Od té doby jen já jsem, jak vím,

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newberryho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít je další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryové, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Curlese jako Nejsem žádný mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazlewood.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Sundown Williams a jeho hitprádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá, zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson, stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Brusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dali další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává býti pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy Dernière Création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak vyjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zely mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku. Jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uranie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou, koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila nahlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž, ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnuv v ruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jak ji Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko, klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 Bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrý soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale navěky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi byla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Jak jsi se zakuckala?

prosím.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, skliční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól.

potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána. Nechte aspoň tři hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny hned přinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou tři největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm třem fotografiím přikreslovali kluci tři křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova jedenáctka do Barcelony. Do zápasu měli tři dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch tří křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, o 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil, ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk, lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho, jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubovým

0: Zubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 000 lidí rázem. Umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš,
0: povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, frletěla meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900 je telefon nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdybyste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhý muž moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba
1: nedokáže
0: poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale hůř se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco zpravovali s chlapom, no a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí. Jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád. Protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mě, já i a spokojenost na obou stranou. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolá z Prahy.
0: Dobře, teď myslím, že ne,
1: Davida. Tak všetky pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes si v noční lince Českého rozhlasu povídáme o chvílích, kdy dobrý úmysl může přinést napětí místo úlevy. Jak si v rodině nastavujete hranice? Nebo jak jste si je kdy v životě nastavovali v práci? Měli jste tam nějakého chytrolína, který každému radil? Krásnou noc přeje Jarka.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle, kdy člověk opravdu potřebuje.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnost a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala o koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já, teda takhle, já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole a to, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy by to přijde, že má na mě stek, že mě bych... že mě jako pomáhá.
0: Občas by to musí pomoci.
1: Jo, a zase ty pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domov bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončila jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: No, já bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako
0: vděčnost
1: za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako čistila zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léhla, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kice dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím. No.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě. No. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezaměla.
0: Říká
1: jsem
0: se prostě to.
1: Zaměla to, že jako nevěsta to brala jako samozřejmost, jo. Já jsem jen ty děti 2 nebo 3 roky teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jim, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala na vařinu a to. Ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono, ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někde trošku nenahrává, ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: jo,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji chodit
1: jako
0: navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom té ženy, jako oblíká, slíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný.

0: Nečekaná pomoc, téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někdy stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. Mm-hmm. Rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiliště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roků, to už není. A já jsem měl s ní slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme si rekrovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a já jsem ujednený s ním, že budu mi od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhadli, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím. To je silný příběh. Člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok. Mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už druhý rok bydlím, jedna v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší.

0: jste říkal, před 2 lety?
1: Jako je, to bylo takové, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala, tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže on, ta organizace, ta realitka to zrušila a vrátila to majiteli, že prostě to neto. Majitel se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalový rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v oprázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl být, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelou, odjel do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle, jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčný a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, se říct o pomoc nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, co jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl být člověk, jo.
0: Milane, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci, dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta neorganizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlupte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam, prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolal a sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na sebe.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme tu pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře,
1: takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, se jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavebnin. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už my, jako jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, takže nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc. Já povídám, podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skodů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní. A já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne, sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový jsem
0: Marie,
1: jim pomáhala, kde to šlo.
0: To je krásný moment. Ale, takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pán, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju, jo. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak stávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnohé posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky ušne a ať se vám něco hezkýho vzdál.
0: Děkuji, vám
1: tak
0: také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: Krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuji za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: Krásná noc.
1: Děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšiml, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jít topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když to v takové situaci nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou. On tam vleze v svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne. Zlíte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě. Jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to hodnej, že si ty boty zůl. Mm-hmm. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli a pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, měla jsem chodítko a nějak on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já se nám to schválně vypl. Já, no a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tu teď nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převýchovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převýchoval.
0: No, no Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovídat.
1: Určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i někdo, kdo potřebuje takhle. Tak mě jedno za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo? Nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaké ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někdy příště. Ano?
1: Moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, co jí pekli, co pelí tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože
0: Zuzanko,
1: já
0: se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme se to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak to dokončete v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1. hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobný případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se lidi ostatní dozvěděli teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano, a druhá... To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: A zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Tak, takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře. Paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost. Noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web Noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tady Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc. Slyšíte.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. A vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večer, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zase do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky a takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včel, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se z nejlepší advokáty Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prý dokola, ale třeba otec, když byl

0: problém seřezal je, já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch
1: za
0: lidí,
1: to,
0: co jsem mi žádal,
1: že
0: mě přepadli a zmlátili. Aha. No prostě to bylo neuvěřitelný. A je to, jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie a já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje, já jsem na to hleděl. A to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořad, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
1: Já taky, Luboši, jsme rádi, díky, že nás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci. Pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekorder a pán, nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekorder. V Hamburku mi dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se cítil bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží Termini, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byla takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, jak jich chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařili rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu, tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem zájem. Já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: To samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Já ještě pomáhám jinou cestou, jako s tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné brzké.
1: Ale taky trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, no. A zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat, už jsem řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás, naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká, to bych k tomu měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá.
1: Přeji
0: se
1: pěkné
0: vám
1: ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plný emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů.
1: Někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
2: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
3: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
2: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Peloponés a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korintského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši, to bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval Korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
2: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesně řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak? On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude, bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
2: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
3: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
2: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztraceno v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, bábrle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta Nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka bábedle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare, a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, Tejka, a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5. Před očima se chvěje stránka. Jsem pouhým kandidátem věd. Ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou. Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně vřídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí. Račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden. Krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden. A já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady je Tomáš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr. Ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní. Ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

Uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společnosti, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že když jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. To prý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanu. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kohnová s paní Roubíčkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kdypak, já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché.

0: jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
1: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
0: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
1: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. A těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
0: A co jsi udělal?
1: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
0: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.